0: Praze v sobotu odpoledne přijala ženu s podezřením na některou z vysoce nebezpečných nákaz po návratu z Ugandy. Pravděpodobnost nákazy ženy je podle ministerstva zdravotnictví velmi nízká a veřejnosti podle něj nehrozí žádné riziko. Výsledky testů budou podle ředitele odboru ochrany veřejného zdraví Matyáše Fošuma známé zřejmě v neděli. Na Bulovku byla žena převezena z fakultní nemocnice Hradec Králové. Podle Fošuma žena zareagovala ukázkově. Před cestou do nemocnice tam zavolala, takže se na kontakt s ní personál ambulance mohl připravit v ochranných oblecích. Americký ministr zdravotnictví zamíří z tiskovek ke sporáku. Robert Kennedy Jr. spouští novou vládní kuchařskou show, ve které odlehčenou formou radí Američanům, jak vařit zdravě a levně. V prvním díle je učí, jak připravit zdravé lososové karbanátky s jablečným salátem za ani ne $5 na porci.
1: Ministr zdravotnictví vaří před kamerou s celebritami a objíždí se svým štábem celé USA, veškeré náklady hradí vláda. Nová televizní bizárnost okamžitě rozdělila společnost. Nadšení příznivci vítají levné recepty z čistých surovin jako revoluci ve zdraví. Kritici z řad opozice projekt tvrdě odmítají, označují ho za vládní cirkus a levný populismus, který skutečné problémy zdravotnictví nevyřeší. Sám ministr domácí vaření označuje za ztracené umění. Ze Spojených států Hedvika Miller.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Český miliardář Daniel Křetínský se podle agentury Reuters největším akcionářem fotbalového klubu West Ham United nestane. Spolupředsedkyně Vanessa Goldová v sobotu v prohlášení uvedla, že se dohodla na prodeji svých 25,1% akcií konzorciu vedenému Amandou Stevelejovou. Majitel fotbalové Sparty Křetínský drží ve West Hamu 27% akcií a s Goldovou je spolupředsedou londýnského týmu. V polovině června klub oznámil, že český podnikatel získá dalších 16% od Goldové a se 43% se stane majoritním akcionářem. Transakce měla být dokončená do několika týdnů, nicméně dohodnutý prodej byl zrušen. A ještě počasí. V neděli čekejte oblačno až polojasno. Na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo. Ojediněle se vyskytnou přehánky, hlavně na horách. Nejvyšší denní teploty 26 až 31 stupňů. V 1000 metrech na horách kolem 21.
2: Radio Rockzone. Muzika na tělo.

0: died and you just stood there.
1: Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.

dneska tu mám jedny zasloužilé evropské rockery, švýcarskou pětici Godard. Po pěti letech přišli s novým materiálem. Od roku 2010, kdy zahynul na motocyklu jejich zpěvák Steve Lee, se v kapele nic nového nestalo, jen se prodlužují intervaly mezi novými deskami. Godard jsou ukázkou toho, že melodický hard rock nestárne. Jejich novinku Stereo Crash pustím večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ministrům začaly prázdniny. Na Slovensku končí ruský obchodní řetězec. Vedení FIFA ztratilo důvěru. Jsou tady zprávy a s nima Lukáš Typlt. Ministrům Babišovy vlády v sobotu začaly dvoutýdenní prázdniny. Kabinet se znovu setká na pravidelném zasedání 17. srpna. Čekat ho bude zejména příprava státního rozpočtu na příští rok. Jednání o něm zahájili Babiš a ministryně financí Schillerová už v uplynulém týdnu. Plánování hospodaření státu v příštím roce zabere vládě i celé září. Babiš počítá s rozsáhlou debatou. Novinářům to řekl na dotaz, zda se bude před říjnovými komunálními a senátními volbami věnovat kampani. Po vládních prázdninách se vláda bude muset vrátit předčasně do sněmovny. Ta se měla původně sejít až v prvním zářijovém týdnu, protože ale kabinet chce přehlasovat prezidentské veto k novele rozpočtových zákonů, zasedne už v úterý 25. srpna. Taxi v Praze bude dražší. Maximální cena za kilometr jízdy taxislužbou se od soboty v metropoli zvedla z dosavadních 36 na 42 korun. V platnost vstoupil nový cenový výměr magistrátu. Nástupní sazba je podle něj nově nejvýš 70 korun oproti dosavadním 60 korunám. A platba za minutu čekání taxikáře zůstává na 7 korunách. Nový ceník vydalo město v květnu s platností od 1. srpna. Dosavadní ceny platily od roku 2020. Podle komory taxikářů je současné zvýšení nedostatečné. Ruský obchodní řetězec Mere zavřel na Slovensku všechny pobočky. Nikdo to nečekal, protože teprve nedávno odstartoval expanzi na slovenském trhu. Zastoupení společnosti se u našich sousedů odvolává na technické problémy, ale zprávy ze zahraničí naznačují jiný důvod. A to evropské sankce vůči ruskému oligarchovi, který za sítí stojí.
2: Ľudia zostali pred zatvorenými dverami tohto ruského diskontu zo dňa na deň. Spoločnosť nešpecifikuje, kedy predajne otvorí. Pred pár dňami vo veľkom hľadala zamestnancov a plánovala rozšírenie svojej siete na Slovensku. Správy o zatváraní prevádzok prichádzajú aj zo zahraničia. Tam médiá informujú, že je to z dôvodu uplatnenia nového balíčka sankcií Európskej únie voči Rusku, keďže vlastník Mere sa minulý týždeň ocitol na sankčnom zozname. Jozef Bálko, Slovensko.
0: Poslúchate rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Evropská fotbalová unie uvítala rozhodnutí Mezinárodní federace FIFA. Ta po vlně kritiky upustila od plánů prodat podíl na světových šampionátech soukromým investorům. Zároveň v sobotním prohlášení uvedla, že současné vedení světového fotbalu ztratilo důvěru nejen UEFA, ale i mnoha dalších členů fotbalové rodiny. Chce proto najít nový způsob rozdělování finančních prostředků z programu FIFA Forward. Bývalý generální sekretář UEFA Infantino, který stojí v čele světového fotbalu 10 let, v dubnu oznámil, že bude příští rok usilovat o zvolení na další 4 roky. A ještě počasí. Čekejte oblačno až polojasno. Na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo. Ojediněle se vyskytnou přehánky, hlavně na horách. Nejvyšší nedělní teploty 26 až 31 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 21.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.

Dneska tu mám jedny zasloužilé evropské rockery, švýcarskou pětici Godard. Po pěti letech přišli s novým materiálem. Od roku 2010, kdy zahynul na motocyklu jejich zpěvák Steve Lee, se v kapele nic nového nestalo, jen se prodlužují intervaly mezi novými deskami. Godard jsou ukázkou toho, že melodický hard rock nestárne. Jejich novinku Stereo Crash pustím večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Policie stíhá zloděje z České národní banky. Americký ministr zdravotnictví sedal na vaření. Křetínský většinu ve West Hamu nezíská. Jsou tady zprávy a s nima Lukáš Tipl. Zloděj z České národní banky už je ve vazbě. Zaměstnance ČNB zadržela policie ve čtvrtek, stíhá ho za krádež. Muže do vazby poslal městský soud v Brně. Šlo o zaměstnance brněnské pobočky centrální banky. Podle kriminalistů kradl z banky peníze a způsobil tak škodu za desítky milionů korun. Na podezřelé transakce na bankovních účtech tohoto zaměstnance upozornil policii zhruba před 2 měsíci finanční analytický úřad. Díky spolupráci s bankou se to podařilo podezřelému prokázat. Rada ČNB kvůli případu nařídila mimořádný audit. Fakultní nemocnice Bulovka v Praze v sobotu odpoledne přijala ženu s podezřením na některou z vysoce nebezpečných nákaz po návratu z Ugandy. Pravděpodobnost nákazy ženy je podle ministerstva zdravotnictví velmi nízká a veřejnosti podle něj nehrozí žádné riziko. Výsledky testů budou podle ředitele odboru ochrany veřejného zdraví Matyáše Fošuma známé zřejmě v neděli. Na Bulovku byla žena převezena z fakultní nemocnice Hradec Králové. Podle Fošuma žena zareagovala ukázkově. Před cestou do nemocnice tam zavolala, takže se na kontakt s ní personál ambulance mohl připravit v ochranných oblecích. Americký ministr zdravotnictví zamíří z tiskovek ke sporáku. Robert Kennedy Jr. spouští novou vládní kuchařskou show, ve které odlehčenou formou radí Američanům, jak vařit zdravě a levně. V prvním díle je učí, jak připravit zdravé lososové karbanátky s jablečným salátem za ani ne $5 na porci.
2: Ministr zdravotnictví vaří před kamerou s celebritami a objíždí se svým štábem celé USA. Veškeré náklady hradí vláda. Nová televizní bizárnost okamžitě rozdělila společnost. Nadšení příznivci vítají levné recepty z čistých surovin jako revoluci ve zdraví. Kritici z řad opozice projekt tvrdě odmítají, označují ho za vládní cirkus a levný populismus, který skutečné problémy zdravotnictví nevyřeší. Sám ministr domácí vaření označuje za ztracené umění. Ze Spojených států Hedvika Miller.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Český miliardář Daniel Křetínský se podle agentury Reuters největším akcionářem fotbalového klubu West Ham United nestane. Spolupředsedkyně Vanessa Goldová v sobotu v prohlášení uvedla, že se dohodla na prodeji svých 25,1% akcií konzorciu vedenému Amandou Stevelejovou. Majitel fotbalové Sparty Křetínský drží ve West Hamu 27% akcií a s Goldovou je spolupředsedou londýnského týmu. V polovině června klub oznámil, že český podnikatel získá dalších 16% od Goldové a se 43% se stane majoritním akcionářem. Transakce měla být dokončená do několika týdnů, nicméně dohodnutý prodej byl zrušen. A ještě počasí. V neděli čekejte oblačno až polojasno. Na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo. Ojediněle se vyskytnou přehánky, hlavně na horách. Nejvyšší denní teploty 26 až 31 stupňů. V 1000 metrech na horách kolem 21.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

Dneska tu máme jedny zasloužilé evropské rockery, švýcarskou pětici Godard. Po pěti letech přišli s novým materiálem. Od roku 2010, kdy zahynul na motocyklu jejich zpěvák Steve Lee, se v kapele nic nového nestalo, jen se prodlužují intervaly mezi novými deskami. Godard jsou ukázkou toho, že melodický hard rock nestárne. Jejich novinku Stereo Crash pustím večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ministrům začaly prázdniny. Na Slovensku končí ruský obchodní řetězec. Vedení FIFA ztratilo důvěru. Jsou tady zprávy a s nima Lukáš Tipl. Ministrům Babišovy vlády v sobotu začaly dvoutýdenní prázdniny. Kabinet se znovu setká na pravidelném zasedání 17. srpna. Čekat ho bude zejména příprava státního rozpočtu na příští rok. Jednání o něm zahájili Babiš a ministryně financí Schillerová už v uplynulém týdnu. Plánování hospodaření státu v příštím roce zabere vládě i celé září. Babiš počítá s rozsáhlou debatou. Novinářům to řekl na dotaz, zda se bude před říjnovými komunálními a senátními volbami věnovat kampani. Po vládních prázdninách se vláda bude muset vrátit předčasně do sněmovny. Ta se měla původně sejít až v prvním zářijovém týdnu, protože ale kabinet chce přehlasovat prezidentské veto k novele rozpočtových zákonů, zasedne už v úterý 25. srpna. Taxi v Praze bude dražší. Maximální cena za kilometr jízdy taxislužbou se od soboty v metropoli zvedla z dosavadních 36 na 42 korun. V platnost vstoupil nový cenový výměr magistrátu. Nástupní sazba je podle něj nově nejvýš 70 korun oproti dosavadním 60 korunám. A platba za minutu čekání taxikáře zůstává na 7 korunách. Nový ceník vydalo město v květnu s platností od 1. srpna. Dosavadní ceny platily od roku 2020. Podle komory taxikářů je současné zvýšení nedostatečné. Ruský obchodní řetězec Mere zavřel na Slovensku všechny pobočky. Nikdo to nečekal, protože teprve nedávno odstartoval expanzi na slovenském trhu. Zastoupení společnosti se u našich sousedů odvolává na technické problémy, ale zprávy ze zahraničí naznačují jiný důvod. A to evropské sankce vůči ruskému oligarchovi, který za sítí stojí.
2: Ľudia zostali pred zatvorenými dverami tohto ruského diskontu zo dňa na deň. Spoločnosť nešpecifikuje, kedy predajne otvorí. Pred pár dňami vo veľkom hľadala zamestnancov a plánovala rozšírenie svojej siete na Slovensku. Správy o zatváraní prevádzok prichádzajú aj zo zahraničia. Tam médiá informujú, že je to z dôvodu uplatnenia nového balíčka sankcií Európskej únie voči Rusku, keďže vlastník Mere sa minulý týždeň ocitol na sankčnom zozname. Jozef Balko, Slovensko.
0: Poslúchate rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Európska fotbalová únie uvítala rozhodnutí medzinárodnej federácie FIFA. Ta po vlně kritiky upustila od plánů prodat podíl na světových šampionátech soukromým investorům. Zároveň v sobotním prohlášení uvedla, že současné vedení světového fotbalu ztratilo důvěru nejen UEFA, ale i mnoha dalších členů fotbalové rodiny. Chce proto najít nový způsob rozdělování finančních prostředků z programu FIFA Forward. Bývalý generální sekretář UEFA Infantino, který stojí v čele světového fotbalu 10 let, v dubnu oznámil, že bude příští rok usilovat o zvolení na další 4 roky. A ještě počasí. Čekejte oblačno až polojasno. Na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo. Ojediněle se vyskytnou přehánky, hlavně na horách. Nejvyšší nedělní teploty 26 až 31 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 21.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Dneska tu mám jedny zasloužilé evropské rockery, švýcarskou pětici Godard. Po pěti letech přišli s novým materiálem. Od roku 2010 vyzahynul na motocyklu jejich zpěvák Steve Lee, se v kapele nic nového nestalo, jen se prodlužují intervaly mezi novými deskami. Godard jsou ukázkou toho, že melodický hard rock nestárne. Jejich novinku Stereo Crash pustím večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Policie stíhá zloděje z České národní banky. Americký ministr zdravotnictví se dal na vaření. Křetínský většinu ve West Hamu nezíská. Jsou tady zprávy a s nima Lukáš Tipot. Zloděj z České národní banky už je ve vazbě. Zaměstnance ČNB zadržela policie ve čtvrtek, stíhá ho za krádež. Muže do vazby poslal městský soud v Brně. Šlo o zaměstnance brněnské pobočky centrální banky. Podle kriminalistů kradl z banky peníze a způsobil tak škodu za desítky milionů korun. Na podezřelé transakce na bankovních účtech tohoto zaměstnance upozornil policii zhruba před 2 měsíci finanční analytický úřad. Díky spolupráci s bankou se to podařilo podezřelému prokázat. Rada ČNB kvůli případu nařídila mimořádný audit. Fakultní nemocnice Bulovka v Praze v sobotu odpoledne přijala ženu s podezřením na některou z vysoce nebezpečných nákaz po návratu z Ugandy. Pravděpodobnost nákazy ženy je podle ministerstva zdravotnictví velmi nízká a veřejnosti podle něj nehrozí žádné riziko. Výsledky testů budou podle ředitele odboru ochrany veřejného zdraví Matyáše Fošuma známé zřejmě v neděli. Na Bulovku byla žena převezena z fakultní nemocnice Hradec Králové. Podle Fošuma žena zareagovala ukázkově. Před cestou do nemocnice tam zavolala, takže se na kontakt s ní personál ambulance mohl připravit v ochranných oblecích. Americký ministr zdravotnictví zamíří z tiskovek ke sporáku. Robert Kennedy Jr. spouští novou vládní kuchařskou show, ve které odlehčenou formou radí Američanům, jak vařit zdravě a levně. V prvním díle je učí, jak připravit zdravé lososové karbanátky s jablečným salátem za ani ne $5 na porci.
2: Ministr zdravotnictví vaří před kamerou s celebritami a objíždí se svým štábem celé USA. Veškeré náklady hradí vláda. Nová televizní bizárnost okamžitě rozdělila společnost. Nadšení příznivci vítají levné recepty z čistých surovin jako revoluci ve zdraví. Kritici z řad opozice projekt tvrdě odmítají, označují ho za vládní cirkus a levný populismus, který skutečné problémy zdravotnictví nevyřeší. Sám ministr domácí vaření označuje za ztracené umění. Ze Spojených států Hedvika Miller.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Český miliardář Daniel Křetínský se podle agentury Reuters největším akcionářem fotbalového klubu West Ham United nestane. Spolupředsedkyně Vanessa Goldová v sobotu v prohlášení uvedla, že se dohodla na prodeji svých 25,1% akcií konzorciu vedenému Amandou Stevelejovou. Majitel fotbalové Sparty Křetínský drží ve West Hamu 27% akcií a s Goldovou je spolupředsedou londýnského týmu. V polovině června klub oznámil, že český podnikatel získá dalších 16% od Goldové a se 43% se stane majoritním akcionářem. Transakce měla být dokončená do několika týdnů, nicméně dohodnutý prodej byl zrušen. A ještě počasí. V neděli čekejte oblačno až polojasno. Na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo. Ojediněle se vyskytnou přehánky, hlavně na horách. Nejvyšší denní teploty 26 až 31 stupňů. V 1000 metrech na horách kolem 21.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Speciální Boat Edition. Už 7. srpna vyplouváme z pražské náplavky na jedinečnou plavbu plnou hudby, spartianské atmosféry a nezapomenutelného večera. Těšte se na hráče Sparta Legends a skvělé DJs. Nenech si odplout spartianskou party. Vstupenky na sparta.cz. Sparta.
1: Pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rockzone.

Dneska tu mám jedny zasloužilé evropské rockery, švýcarskou pětici Godard. Po pěti letech přišli s novým materiálem. Od roku 2010, kdy zahynul na motocyklu jejich zpěvák Steve Lee, se v kapele nic nového nestalo, jen se prodlužují intervaly mezi novými deskami. Godard jsou ukázkou toho, že melodický hard rock nestárne. Jejich novinku Stereo Crash pustím večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Pěkný nedělní ráno s datem 2. srpna 2026. Za minutu bude 7 hodin. Před náma je rychlej přehled zpráv. No a s ním vás od mikráku zdraví Typlťák. Dneska nás čeká oblačný až polojasný den s teplotama do 30 stupňů. V Praze si dneska večer můžete za živou muzikou vyrazit třeba do Sub-Zero. Tady je Wilhelm Scream. V Meat Factory dneska zahrajou Vojdi, Síček a Aport. Teď už jdem na všechno podstatný, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Hekři napadli web státního zdravotního ústavu. Spojené státy a Izrael odloží chystané údery na Irán a tenistka Vidmanová si zahraje o první titul. Hekři škodí i v létě. Napadli web státního zdravotního ústavu, který je příspěvkovou organizací zřizovanou ministerstvem zdravotnictví. Na síti X ústav ujistil, že nejsou ohrožená žádná citlivá data, laboratorní údaje ani samotný provoz ústavu. Útok už ústav nahlásil Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Připomenu, že cílem hackerů se v úterý stala také městská síť ve městě Šumperk. Tento útok úřad omezil. Podkrušnohorský klášterec pořídil pro dobrovolné hasiče elektromobil. Jde o pick-up, který na první pohled vypadá jako běžné zásahové vozidlo. Hasiči ho budou používat nejen během požáru, ale i jako záložní zdroj energie. Pokračuje kolega Dušan Valenta.
2: Dobrovolní hasiči měli jasno, potřebujeme auto, se kterým můžeme jezdit, i když nebude nafta nebo benzín. V krizi totiž mají přednostní nárok na pohonné hmoty státní hasiči a pak taky armáda, policie a sanitky. Volba byla jednoznačná. Musí to být pick-up, který necháme nastrojit jako zásahové vozidlo a navíc může sloužit jako záložní zdroj energie. V Klášterci se tak objevila čtyřkolka z Koreje, která na baterky zvládne terén a navíc i naložený přívěs.
0: Americký prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy a Izrael se dohodli, že na žádost Teheránu a dalších zemí regionu odloží chystaný tvrdý útok na Irán. Podmínkou je podle něj brzké dosažení dohody, která umožní plné otevření Hormuzského průlivu. Média v minulých dnech uvedla, že Spojené státy připravují spolu s Izraelem jedny z dosud nejtvrdších vzdušných úderů proti Iránu. Bombardovací kampaň měla začít o víkendu a zaměřit se měla mimo jiné na iránskou energetickou infrastrukturu. Teherán uváděl, že je připraven reagovat.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Česká tenistka Darja Vidmanová v Memphisu postoupila do finále. 23letá hráčka si tak zahraje o první titul v kariéře. V semifinále porazila Mexičanku Zarazuovou a dnes se o titul utká s teprve 16letou Ruskou Liutovovou. Legendární kytarista Tony Iommi vydá 23. října své nové solové album s názvem From the Dark. Desku uvádí single World Alone, jehož globální premiéra proběhla přímo v Iommiho rodném Birminghamu. Na novince spojil kytarista síly se zpěvákem Jornem Landem, který je spoluautorem všech skladeb. O rytmiku se postarali baskytaristka Becky Baldwin a bubeník Carl Brazil, přičemž produkci si vzal na starost sám Iommi spolu s Mikem Exeterem. Podle slavného hudebníka si nahrávání všichni užili a vznikla poctivá rocková deska s moderním i nadčasovým zvukem. A ještě počasí, dneska čekejte oblačno až polojasno, ráno a dopoledne ještě místy až zataženo. Ojediněle se vyskytnou přehánky, hlavně na horách. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32, na horách v 1000 metrech kolem 20. Tak tolik zprávy, jsou 3 minutky po 7. před náma, teď třeba Vanastovky nebo Disturbed. Pěkný ráno.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak nám dohráli Kysáci, jejich Rock and Roll All Night, píseň, která vyšla v roce 1975 jako první single jejich třetího studiového alba Dressed to Kill. Aktuální doprava. No, tak v tuhle dobu samozřejmě nic dramatického. Pozor na D4 ve směru na Prahu, přibližně v rozsahu nějaký 45. až 56. se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Na D5 na 117. kilometru směrem na Plzeň probíhá vyšetřování dopravní nehody, osobák se tam srazil se zvěří, tak taky opatrně. A ještě D7 mezi kilometrem a 6,9 a 2,5 směrem na Prahu pohybuje se pomalu jedoucí vozidlo údržby a pravý jízdní pruh je uzavřený. Před náma jsou teď Revivalists Hard Stop.
0: Radio Rock Zone.
2: S Rock Zonem na dabu i na boubínce vyhrabu.
3: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Hit sezóny na Radio

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: V Praze ve Fuchs dvojce si dneska můžete dát formace La Securité a Karamel. V Meat Factory zahrajou Vojdi, Síček a Aport, no a do třetice Sub-Zero, tedy Wilhelm Scream. Před náma jsou teď Nickelback, High Time.
0: Rádio Rock Zone. Dneska tu mám jedny zasloužilé evropské rockery, švýcarskou pětici Godard. Po pěti letech přišli s novým materiálem. Od roku 2010, kdy zahynul na motocyklu jejich zpěvák Steve Lee, se v kapele nic nového nestalo, jen se prodlužují intervaly mezi novými deskami. Godard jsou ukázkou toho, že melodický hard rock nestárne. Jejich novinku Stereo Crash pustím večer v 11 na Rádio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Předpověď na dnešek slibuje oblačno až polojasno, ráno a dopoledne ještě místy až zataženo, ojediněle přehánky, hlavně na horách. Nejvyšší denní teploty ty by se dneska měly v Čechách pohybovat v rozmezí 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy můžou vyšplhat až 32, na horách v 1000 metrech by mělo být kolem 20. 7 hodin 44 minut, v 8 dáme další zprávy, předtím třeba Scorpions nebo A Lion and Farm.
0: Radio Rock Zone. Sparta on Fire je zpět, tentokrát ve speciální Boat Edition. Už

0: Talianskou party. Vstupenky na sparta.cz. Sparta.
1: S Rockzonem na DABu i na Lisou se vyhrabu.
2: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Naladili jste rádio Rock Zone, je půl minuta po 8 hodině a před náma rychlej přehled zpráv. S ním vás ze studia zdraví Typlťák. Dneska nás čeká oblačný až polojasný den s teplotou do 30 stupňů. Za muzikou můžete vyrazit v Praze do Fuchs dvojky, La Securité a Karamel, nebo v Meat Factory Vojdi, Síček a Aport. Teď už jdem na všechno podstatný, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Po návratu ženy z Ugandy se rozjelo trasování kontaktů. Žena odpálila výbušninu v centru Moskvy a fotbalové Plzni vstup do sezóny nevychází. Po příjezdu ženy z Ugandy se rozeběhly přesně nastavené postupy. Ženu s podezřením na některou z vysoce nebezpečných nákaz včera přijala fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Podle ministerstva zdravotnictví je ale pravděpodobnost nákazy ženy velmi nízká a veřejnosti podle něj nehrozí žádné riziko. Výsledky testů budou podle ředitele odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva Matyáše Fošuma známé nejspíš během dneška. Hygienici trasují, s kým byla žena na zájezdu a také po něm v kontaktu. Fošum v agentuře ČTK řekl, že žena pobývala v Ugandě zhruba 2 týdny na zájezdu organizovaném cestovkou a nebyla v kontaktu s místními. Vrátila se 29. července a má příznaky horečky. Riziko, že by mohlo jít o ebolu, nepovažuje za vysoké, protože se pohybovala daleko od ohnisek nákazy. Ztrátě zavazadel při přepravě letadlem se dá předejít. Mnoho komplikovaných situací vznikne zbytečně, většinou na základě nedostatku informací, kterými kufr opatříme. Jejich základní přehled proto raději připomíná mluvčí handlingové společnosti pražského letiště Jiří Hanych.
2: Cestující by měli mít na zavazadle jmenovku s platnými kontaktními údaji. Pokud si odbavují zavazadlo na samoodbavovací přepážce, měli by toto zavazadlo důkladně označit příslušným štítkem podle návodu na displeji. Případně se lze v tomto obrátit na letištního asistenta, který s procesem samoodbavení poradí.
0: Chybě letištních pracovníků v přepravě podle Hanycha často pomůže i nestržené označení kufru z předchozí cesty. Moderní a velmi praktickou pomůckou jsou naopak drobná trasovací zařízení, takzvané tagy. Ty se hodí v případě, kdy už ke ztrátě zavazadla dojde. V elektroobchodech se cenově pohybují kolem několika stovek korun za kus. Jejich majitel má pak přímo v telefonu víceméně aktuální a přesný údaj o poloze svého kufru. Žena v Moskvě odpálila výbušninu přímo u luxusní restaurace. Při útoku v centru města zemřeli 3 lidé a 2 desítky dalších utrpěli zranění. Ruský národní protiteroristický výbor podle agentury TAS uvedl, že bylo výbušné zařízení vyrobené po domácku. Motiv činu zatím není známý. Podle ruského servisu BBC se v restauraci konala soukromá akce. Některé příspěvky na sociálních sítích podle agentury DPA zmiňují oslavu generála ruských ozbrojených sil.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Fotbalisté Plzně ve druhém kole první ligy doma pouze remizovali se Zbrojovkou Brno 1-1. Západočeši potvrdili nepovedený vstup do sezóny a po úvodní porážce 1-3 s Libercem na svém stadionu znovu nezvítězili. Viktorii poslal ve 14. minutě do vedení Christoph Kabongo, po změně stran ale srovnal bývalý plzeňský útočník Daniel Vašulín. V dalších sobotních zápasech zvítězila Slavia v Ostravě 4-0, Liberec doma podlehl Teplicím 0-1 a Slovácko si připsalo domácí remízu 1-1 s Artisem Brno. Kytarista Tom Morello ohlásil na 25. září vydání svého nového solového alba Everyone Gets Everything They Want. Bývalý člen Rage Against the Machine nebo Audioslave na novince opět propojuje charakteristické těžké riffy se sociálními a politickými tématy. Desku uvozuje single Date Night, který vychází ze skutečného příběhu 3 mladých Nizozemek z protinacistického odboje. Ty během druhé světové války pomáhali židovským dětem, prováděli sabotáže a likvidovali okupanty. Podle Morella jde o nekompromisní antifašistickou skladbu, která jasně staví otázku, na čí straně posluchač stojí. A ještě počasí, dneska čekejte oblačno až polojasno, teď ráno a dopoledne místy ještě zataženo, ojediněle se vyskytnou přehánky, hlavně na horách. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů, na jihomoravě až 32, v 1000 metrech na horách kolem 20. 5,5 minuty po 8 hodině, za sebou máme zprávy, no a před sebou teď třeba Spin Doctors nebo Horký žeslíže.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: To byla britská glam rocková parta Sweet, její Fox on the Run single z roku 1974, který se objevil na albu Desolation Boulevard. No a my teď mrkneme na počasí.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: Dneska čekejte většinou oblačno až polojasno, ráno a dopoledne ještě místy zataženo, ojediněle se vyskytnou přehánky, hlavně na horách. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32 a na horách v tisíci metrech by mělo být okolo 20. Teď tu pro vás mám Stony in the Stars.
1: Radio Rock Zone.
2: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Radia Rock Zone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rock Zone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.
1: Hit sezóny na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Dneska si v Praze můžete vyrazit třeba do Fuchs dvojky na La Securité a Karamel. V Meat Factory zahrajou Vojdi, Siček a Port. No a do třetice v Sub-Zero a Wilhelm Scream. Před náma jsou teď Ozzy Osbourne, Billy Morrison a Steve Stevens, Gods of Rock'n'Roll.
0: Rádio Rock Zone.
2: Dneska tu mám jedny zasloužilé evropské rockery, švýcarskou pětici Godard. Po pěti letech přišli s novým materiálem. Od roku 2010 vyzahynul na motocyklu jejich zpěvák Steve Lee, se v kapele nic nového nestalo, jen se prodlužují intervaly mezi novými deskami. Godard jsou ukázkou toho, že melodický hard rock nestárne. Jejich novinku Stereo Crash pustím večer v 11 na Rádio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Na D3 na 65. kilometru směrem na Český Budějovice stojí porouchaný auto, dejte na něj pozor. D8 na 14.5. kilometru směrem na Lovosice bourali dva osobáky, kolona se tady netvoří. Pak máme na D2 na 11. kilometru směrem na Bratislavu nehodu, ani tady se kolona netvoří. A ještě D1 mezi kilometrem 64 a 44 ve směru na Prahu. Pohybuje se tady pomalu jedoucí vozidlo údržby, jízdní pruh pro pomalá vozidla je uzavřen. Tak, to by stačilo. Teď je 8 hodin a 51 minut. V 9 dáme zprávy, před ním má třeba Bruce Dickinsona anebo Linkiny.
0: Radio Rock Zone. S Rock Zonem na dabu i na řípce vyhrabu.
2: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Radio Rock Zone.
3: Muzika na tělo.

0: Ladíte rádio Rock Zone, za necelou minutku bude 9 hodin a před náma je rychlej přehled zpráv, s ním za mikrákem Tiplťák. Čeká nás oblačnej až polojasnej den s teplotou do 30 stupňů. Za živou muzikou dneska můžete vyrazit v Praze třeba do Sub-Zero, Wilhelm Scream nebo ve Fuchs dvojce La Securité a Caramel. Teď už jdem na všechno podstatný, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Končí platnost některých starších občanek. 13 lidí zemřelo při pádu letadla v Peru. Bohemka dnes přivítá otroky. Některým starším lidem dnes přestávají platit občanské průkazy. Platí to pro ty bez strojově čitelných údajů vydané před polovinou roku 2000, tedy papírové knížky nebo karty v laminovací folii. Od pondělí 3. srpna už je nebude možné používat jako doklad totožnosti. Výměna je zdarma. Úřady pomohou i těm, kteří nemohou přijít osobně, uvedlo ministerstvo vnitra. Lidé by neměli výměnu podle vnitra odkládat. Platný občanský průkaz je potřeba v řadě běžných situací. Například na úřadech, u lékaře, v bance nebo na poště. Prokázat svou totožnost je nutné i při volbách. Blesk večer vyřadil z provozu zabezpečovací zařízení v Nedakonicích na Uhersko-Hradišku. Na železničním koridoru z Přerova do Břeclavi tak musel být víc než 2 hodiny zastavený provoz. Obnovit se ho v omezeném režimu povedlo kolem 9. večer. Vlaky ale nabraly zpoždění. Vyplývá to z informací zprávy Železnice Českých drah. Zlínský kraj večer zasáhly silné bouřky s větrem. Hasiči měli řadu výjezdů. Při pádu malého letadla s turisty zemřelo na jihu Peru 13 lidí. Informuje o tom agentura AFP s odvoláním na místní policii. Nezmínila, jaké byly cestující národnosti. Podle nepotvrzených zpráv některých peruánských médií šlo o turisty ze Španělska, Itálie a Německa.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Klokani dnes v novém ročníku fotbalové ligy poprvé hrají doma. Ve Vršovickém Dělíčku ve druhém kole Bohemians 1905 přivítají Hradec Králové. Podle našeho sportovního reportéra Standy Sigmunda rozhodně stojí za to se na tento zápas přijít podívat.
2: Fotbalisté Bohemians Praha 1905 mají otrokům co oplácet. V posledních 3 zápasech je totiž nedokázali porazit. Vinu na to mělo hlavně neproměňování šancí. Zatímco teď se ale Klokani mohli v klidu připravovat na zápas, Východočeši budou mít v nohách poharovou odvetu s norským Tromsø. Přesto mohou přijet do Dělíčku díky pohárovém postupu dobře naladěni. Motivační zápas to bude pro záložníka Václava Pelaře, který před sezónou skončil v Hradci Králové a nyní nastoupí v zelenobílém dresu proti bývalým spoluhráčům. Utkání Bohemians Praha 1905 Hradec Králové začne v 17:30. Hezký den s fotbalem přeje Standa Sigmund.

0: Nové album americké kapely Soundgarden bude obsahovat 8 skladeb s vokály zesnulého frontmana Chrise Cornella. Na novém materiálu muzikanti společně pracovali už v roce 2017, ještě před zpěvákovým úmrtím. Bubeník Matt Cameron v podcastu Let There Be Talk potvrdil, že se nahrávka po letech konečně nachází v závěrečné fázi produkce. V nejbližší době kapelu čeká už jen finální mixáž, čímž se uzavře dlouhé a náročné období. Teprve po dokončení desky chtějí Soundgarden zvážit své další kroky. A ještě počasí, dneska čekejte oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místy až zataženo. Ojediněle se vyskytnou přeháňky, hlavně na horách. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32, na horách v 1000 metrech okolo 20. Tolik zprávy, jsou 3 minuty po 9. Před sebou teď máme třeba Kabáty nebo Sum 41.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Back in Black, titulní single ze 7. studiového alba AC/DC z roku 1980.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: Na dnešek předpověď slibuje většinou oblačno až polojasno, teď dopoledne ještě místy až zataženo. Ojediněle se vyskytnou přehánky, a to hlavně na horách. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32, na horách v 1000 metrech by mělo být okolo 20. Teď tu pro vás mám The All American Rejects, Clothesline.
1: Radio Rock Zone.
2: Kofr zbalanej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
1: Hit sezóny na Radio Rock Zone.

0: not just an American dream, or an Asian dream, or a European dream. Also, an African dream.
1: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
2: Ostravský Ostravar aréně dneska v rámci Invincible Shield Tour Judas Priest. Tam, co by chtěl žít každý, čili v Českých Budějovicích, v hudebním klubu Fabrika, australská kapela These Nuts a s ní jako support domácí Hopes. No a v Praze ve Fuchs dvojce La Securité a Caramel, v Meat Factory Vojdi, Síček a Aport a v Sub-Zero americká formace A Wilhelm Scream. Před náma teď Cedar Leech.
1: Radio Rock Zone. Dneska tu mám jedny zasloužilé evropské rockery, švýcarskou pětici Godard. Po pěti letech přišli s novým materiálem. Od roku 2010, kdy zahynul na motocyklu jejich zpěvák Steve Lee, se v kapele nic nového nestalo, jen se prodlužují intervaly mezi novými deskami. Godard jsou ukázkou toho, že melodický hard rock nestárne. Jejich novinku Stereo Crash pustím večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Dneska by mělo být většinou oblačno až polojasno, teď dopoledne ještě místy až zataženo. Ojediněle přehánky, a to hlavně na horách. Nejvyšší denní teploty dneska 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32, na horách v tisíci metrech by mělo být okolo 20. Je 9 hodin a 44 minut, v 10 nabídnu další zprávy, před ním má třeba Sabaton, taky Pearl Jam, anebo Limp Bizkit, Behind Blue Eyes.
0: Radio Rock Zone. Sparta on Fire je zpět, tentokrát ve speciální Boat Edition. Už 7.

0: Party. Vstupenky na Sparta.cz. Sparta. Tečka.
1: S Rockzonem na dabu i na boubínce vyhrabu.
2: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Naladili jste Radio Rock Zone, za minutu a pár vteřin bude 10 hodin a před náma je rychlej přehled zpráv. S ním vás od mikráku zdraví Typlťák. Dneska nás čeká oblačný až polojasný den s teplotou do 30 stupňů. Za muzikou můžete vyrazit třeba do Ostravy v Ostrava Aréně dneska večer. Judas Priest v Budějovicích ve fabrice, australský Deeznuts a taky Hopes. Teď už jdem na všechno podstatný, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Nebezpečná nákaza se u ženy po návratu z Ugandy nepotvrdila. Silná bouře zavřela část Národního parku Saské Švýcarsko a teniska Vidmanová si zahraje o první titul. U ženy hospitalizované od včerejška po návratu z Ugandy testy nepotvrdily žádnou nebezpečnou nákazu. V pražské fakultní nemocnici Bulovka ji hospitalizovali kvůli zdravotním potížím, které se u ní po návratu do Česka projevily. Ministerstvo zdravotnictví to sdělilo agentuře ČTK. Laboratorní vzorky vyhodnocovali přes noc v laboratoři v Berlíně. Organizovaný zločin v Česku se za poslední dekádu výrazně změnil. Dříve častější násilí nahrazuje tišší a nenápadnější jednání. Posun je viditelný i podle ředitele Národní centrály proti organizovanému zločinu Jiřího Mazánka. Řekl to agentuře ČTK.
2: Se opravdu přelil do sofistikovanosti, přelil se nás spíš do té ekonomické oblasti, je to kořistí na těch veřejných zakázkách, na daní, tam, kde se vlastně rozdělí ty prostředky a nesmíme zapomenout, že jsme v České republice obrovské kořistí na práci. Ať je legálně nebo nelegálně, tam ještě vidíme jako veliký přesun.
0: Organizovaný zločin v oblasti práce mívá na svědomí třeba vykořisťování pracovní síly. Po silné bouři je uzavřená část Národního parku Saské Švýcarsko. Agentura DPA s odkazem na zástupce místních úřadů uvedla, že hrozí pády dalších stromů. Během páteční bouře zahynul nedaleko obce Ráten jeden muž a další lidé utrpěli zranění, když na ně v letním divadle spadl strom. V parku sousedícím s naším Národním parkem České Švýcarsko napáchala silná bouřka značné škody. Postižená je hlavně právě turisty oblíbená oblast kolem lázeňského městečka Ráten. Mapovat oblast pomáhají drony.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Česká tenistka Darja Vidmanová v Memphisu postoupila do finále. 23letá hráčka si tak zahraje o první titul v kariéře. V semifinále porazila Mexičanku Zarazuovou a dnes se o titul utká s teprve 16letou Ruskou Ljutovovou. Teď do světa filmu. Novinkou v kinech je tuzemský snímek Dovolená v českém ráji. Tahle komedie vám ukáže, že přežít letní stanovačku vyžaduje mnohem víc než jen pláštěnku a mapu. Pokračuje Saša Ptáčková.
3: Manželé Milan a Týna se snaží zachránit svůj skomírající vztah společnou dovolenou v kempu.
4: Děti, co to spaní v lese? Jen tak pod nebem.
3: Místo romantiky a klidu, ale pod širákem zažívají jednu katastrofu za druhou.
5: Rozpojí se mi to.
6: Když to budeš dělat opatrně, tak se ti to nerozpojí.
5: Dele, tak si to udělej sám. Všecko musí být podle tebe.
3: Po bizarní nehodě na hradě Trosky se proto rozhodnou pro radikální krok. Zkusit to na chvíli každý sám.
0: A ještě počasí, dneska čekejte oblačno až polojasno, teď dopoledne ještě místy až zataženo. Ojediněle, se vyskytnou přehánky hlavně na horách a nejvyšší teploty 25 až 30, na jihu Moravě až 32, na horách v 1000 metrech kolem 20. Tak to byly zprávy, máme 2,5 minuty po 10. hodině, před sebou teď třeba Cardigans nebo Offspring.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: To byla na Rock Zone americká parta Boston a single z jejich prvního alba Boston More Than Feeling z roku 1976. Teď počasí.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: Předpověď na dnešek slibuje většinou oblačno až polojasno, dopoledne ještě místy až zataženo, ojedinělé přehánky a to hlavně na horách. Nejvyšší denní teploty 25 až 30, na jihu Moravy až 32 a na horách v 1000 metrech by mělo být okolo 20. Teď tu pro vás mám Pretty Reckless, Love Me.
1: Radio Rock Zone.
2: S Rock Zonem na dabu i na lisou se vyhrabu.
3: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: V Praze můžete vyrazit třeba do Fuchs dvojky na La Securité a Caramel, v Meat Factory Vojdi, Síček a Aport a v Sub Zero americká formace Wilhelm Scream. Ostrava aréně dneska večer Judas Priest v rámci svého Invincible Shield Tour. No a v Budějcích ve fabrice australský D-Znac a taky Hopes. Před náma teď Linkini, Heavy is the Crown.
0: Radio Rock Zone.
2: Dneska tu mám jedny zasloužilé evropské rockery, švýcarskou pětici Godard. Po pěti letech přišli s novým materiálem. Od roku 2010, kdy zahynul na motocyklu jejich zpěvák Steve Lee, se v kapele nic nového nestalo, jen se prodlužují intervaly mezi novými deskami. Godard jsou ukázkou toho, že melodický hard rock nestárne. Jejich novinku Stereo Crash pustím večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Dneska čekejte převážně oblačno až polojasno. Teď v dopoledních hodinách ještě místy až zataženo, ojedinělé přehánky, hlavně na horách. Nejvyšší denní teploty ty by se dneska měly pohybovat v rozmezí 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy může být až 32, na horách v 1000 metrech okolo 20. 10 hodin 43 minut, v 11 nabídnu zprávy, před nima třeba Stoney nebo Blink 182.
0: Radio Rock Zone. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rock Zone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Dáváte si Radio Rock Zone, za pár vteřin bude 11 hodin, vrhneme se na rychlej přehled zpráv a s ním vás od mikráku zdraví Typlťák. Před náma je většinou oblačný až polojasný den s teplotou do nějakých 29-30 stupňů. No a na živou muziku můžete v Praze vyrazit třeba do Sub-Zero, tady americká formace Wilhelm Scream, no a v Ostravě, v Ostravar aréně dneska večer Judas Priest. A my už jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: I včera padaly teplotní rekordy, okolí Neapole zasáhlo silné zemětřesení. Jablonec a Hradec po úspěchu v Evropě hrají domácí ligu. Teplotní rekordy pokračovaly i při včerejším ochlazení, padly ale jen na 6% stanic, které měří déle než 30 let. Všechny včerejší rekordy padly na východě republiky, hlavně na jižní Moravě. Nejvyšší teplotu zaznamenala stanice ve Strážnici, kde bylo 37,5 stupně. Agentuře ČTK to řekla Marie Odstrčilová z Českého hydrometeorologického ústavu. Na jihu Moravy mají být podle meteorologů i dnes teploty vyšší než ve zbytku republiky. Můžeme tam naměřit až 32 stupňů, jinde bude maximálně kolem 28. Ochlazení se ale zároveň chýlí ke konci. Už od zítřka čekáme další vlnu veder. Rakovina plic dolehla po mužích také na ženskou populaci. Nemocí přitom historicky trpěli zejména pánové, a to kvůli stylu života. Vysvětluje to přednostka pneumologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy Martina Koziar-Vašáková.
2: Před několika dekádami ženy obecně začaly více kouřit, jak se emancipovali z muži i v oblasti vlastně kouření. A jednak asi i dalšími přídatnými vlivy, jako jsou vdechování škodlivin zevního prostředí, z plodin třeba vzniklých při vaření a smažení jakoby v omastku.
0: Rakovinou plic ročně onemocní asi 6,5 tisíce Čechů. 5300 na ní pak za stejné období zemře. Zcela zásadní rozdíl v šanci na vyléčení mají pacienti podle fáze, kdy se nemoc podaří diagnostikovat. Silným kuřákům proto odborníci připomínají důležitost screeningu. Silné zemětřesení u Neapole v jižní Itálii zranilo skoro 30 lidí. Otřesy o síle 4,7 stupně poškodily několik domů. 5 zraněných museli hospitalizovat. Místní úřady podle agentury AFP uvedly, že evakuovali asi 300 lidí. Podle médií šlo o nejsilnější zemětřesení v této oblasti za posledních 40 let.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Tři zápasy navídne dnešní program první fotbalové ligy. Představí se oba úspěšní účastníci evropských pohárů, Jablonec a Hradec Králové. Východočeši před duelem s Bešiktašem Istanbul ve třetím předkole evropské ligy nastoupí v 17:30 na stadionu Bohemians 1905. Jablonecký tým se bude chtít před třetím předkolem konferenční ligy proti Rize dobře naladit v Pardubicích. Tento duel začne ve 20 hodin. Už v 15 hodin nastoupí Olomouc proti Mladé Boleslavi. Hanáci v úvodním kole domácí soutěže zůstali bez bodu, naopak Středočeši porazili před týdnem v Brně nováčka Artis. Kultovní album Rubber Soul od The Beatles z roku 1965 vyjde 2. října ve speciální rozšířené edici. O nový stereo mix i verzi v prostorovém zvuku Dolby Atmos se postarali Giles Martin a Sam Okel. Komplet nabídne také dosud nevydané studiové nahrávky, domácí dema a dobové singly Day Tripper a We Can Work It Out. Původní deska z konce roku 1965 zaznamenala zásadní zlom v kariéře slavné čtveřice, která tehdy překročila hranice běžného popu. Způsob, jakým brouci na tomto albu přistoupili ke skládání a studiové práci, navždy změnil tvář moderní hudby. A ještě počasí, dneska čekejte oblačno až polojasno, dopoledne ještě místy až zataženo, ojedinělé přehánky, hlavně na horách, nejvyšší denní teploty 25 až 29 stupňů, na jihu Moravy až 32, v tisíci metrech na horách okolo 20. To byly zprávy, jsou 4 minutky po 11. Před náma Robert Plant a taky Taria.
1: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Tak to byla na Rockzonu britská parta Def Leppard a single z jejich alba Pyromania z roku 1983 Fulin. A teď mrkám na počasí.
1: Radio Rockzone, počasí.
0: Dneska by mělo být oblačno až polojasno. Ojedinělé se vyskytnou přehánky, hlavně na horách. Večer bude oblačnost ubývat, místy až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy až 32. V noci pak bude polojasno až skoro jasno. Při přechodně zvětšené oblačnosti se mohou ojedinělé vyskytnout přehánky. No a nejnižší noční teploty 19 až 14 stupňů, na jihu Moravy by mělo být okolo 20. Teď dáme vypsanou fixu, bylo to jistý.
1: Radio Rockzone.
2: S Rockzonem na dabu i na řípce vyhrabu.
3: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na Radio Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: V Budějcích ve fabrice dneska australský Deeznuts a s nima Hopes. V Ostravar aréně v Ostravě Judas Priest v rámci svého Invincible Shield Tour. No a v Praze ve Fuchs dvojce La Securité a Caramel, v Meat Factory Vojdi, Síček a Aport a v Sub Zero americká parta A Wilhelm Scream. My si teď dáme Slashe, Milesa Kennedyho a Conspirators, Call of the Dogs.
0: Radio Rock Zone. Dneska tu mám jedny zasloužilé evropské rockery, švýcarskou pětici Godard. Po pěti letech přišli s novým materiálem. Od roku 2010, kdy zahynul na motocyklu jejich zpěvák Steve Flea, se v kapele nic nového nestalo, jen se prodlužují intervaly mezi novými deskami. Godard jsou ukázkou toho, že melodický hard rock nestárne. Jejich novinku Stereo Crash pustím večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Dneska čekejte oblačno až polojasno, ojedinělé přehánky, a to hlavně na horách. Večer by měla oblačnost ubývat místy až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy až 32, na horách v 1000 metrech okolo 20. Noc pak bude polojasná až skoro jasná, jen při přechodně zvětšené oblačnosti se můžou ojedinělé vyskytnout přehánky. Nejnižší noční teploty 19 až 14 stupňů, na jihu Moravy okolo 20. Je 11 hodin a 47 minut. Poledne přijdou zprávy, před nima třeba R.E.M. anebo Nickelback.
0: Radio Rock Zone.
2: Kofr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: Pěkný nedělní poledne, jste naladěný na rádiu Rock Zone. Máme půl minuty po 12. Je před náma rychlej přehled zpráv, no a s ním vás ze studia zdraví Typlťák. Dnešní předpověď slibuje jasno až polojasno, jen při přechodně zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky. No a nejvyšší denní teploty, ty by se měly pohybovat v rozmezí 24 až 29 stupňů. Kam za živou muzikou? No tak třeba v Praze v Sub-Zero, americká parta A Wilhelm Scream, nebo v Ostravě v Ostravar aréně Judas Priest. Teď už jdem na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Nákaza se u ženy po návratu z Ugandy nepotvrdila. Maďarsko kvůli nízké hladině Dunaje odstaví jadernou elektrárnu a šéf světového fotbalu Infantino schytává kritiku. Žena hospitalizovaná po návratu z Ugandy je bez nákazy. Preventivní obavy z cizokrajného nebezpečí, například eboli, se tedy na pražské Bulovce nenaplnily. Laboratorní vzorky pacientky přes noc analyzovala laboratoř v Berlíně, která pozitivní zprávu předala ráno. Situaci komentuje šéf odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáš Fošum, podle kterého pacientka zasluhuje pochvalu. Pobývala nedaleko ohniska nákazy a reagovala ukázkově.
2: Díky médiím byla informována. Tím pádem ona, když měla tyhle potíže, tak zavolala na infekční kliniku, že má tyto potíže a že má za sebou právě tu cestovatelskou anamnézu. Tím pádem ten zdravotnický personál už na ní byl připraven v těch konkrétních oblecích. Takže opravdu jako zdravotnický personál vůbec nevystavila žádnému riziku, takže opravdu jako klobouk dolů.
0: Žena byla v Ugandě na organizovaném dvoutýdenním zájezdu a s místními v kontaktu nebyla. I proto lékaři od začátku věděli, že je pravděpodobnost nákazy nízká. Při nočním požáru bytu v pražských Hlubočepích zemřel člověk, další skončil v péči záchranářů. Hasiči to uvedli na síti X. Požár se jim podařilo lokalizovat po 40 minutách. Plameny způsobily škodu asi za 1 000 000 korun. Příčinu požáru vyšetřovatelé zjišťují. Maďarsko dnes zcela odstaví svou jadernou elektrárnu Pax, a to vůbec poprvé za skoro půl století provozu. Uvedl to premiér Péter Maďar s tím, že se tak stane kvůli dalšímu poklesu hladiny Dunaje. Země chystá úsporná opatření, pomoc už jí nabídlo Slovensko. Za současný pokles hladiny Dunaje může podle médií kombinace dlouhodobého sucha a letní vlny veder. Jaderná elektrárna Pax čerpá z řeky vodu pro chlazení.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Šéf organizace European Leagues Claudius Schäfer uvedl, že pozice Gianniho Infantina v čele Světové federace FIFA vypadá neudržitelně. Reagoval tak na jeho zkrachovalý plán na prodej podílu na světových šampionátech soukromým investorům. Infantinův návrh prodat část komerčních práv na mistrovství světa do soukromých rukou vyvolal většinový odpor ve fotbalových organizacích. Navzdory tomu, že v pátek FIFA od plánu oficiálně odstoupila, podle Schäfera by celá kauza měla mít pro Infantina jediný možný následek.

0: Legendární kytarista Tony Iommi vydá 23. října nové solové album s názvem From the Dark. Desku uvádí single World Alone, jehož globální premiéra proběhla přímo v Iommiho rodném Birminghamu. Na novince spojil kytarista síly se zpěvákem Jornem Landem, který je spoluautorem všech skladeb. O rytmiku se postarali baskytaristka Becky Baldwin a bubeník Carl Brazil, přičemž produkci si vzal na starost sám Iommi spolu s Mikem Exeterem. Podle slavného hudebníka si nahrávání všichni užili a vznikla poctivá rocková deska s moderními nadčasovým zvukem. A ještě počasí dneska čekejte oblačno až polojasno, ojediněle přehánky hlavně na horách, večer bude oblačnost ubývat, místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy až 32, na horách v 1000 metrech kolem 20. V noci polojasno až skoro jasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se můžou ojediněle vyskytnout přehánky, nejnižší teploty 19 až 14 stupňů, na jihu Moravy kolem 20. No a v pondělí bude jasno až polojasno. Odpoledne se bude místy tvořit kupovitá oblačnost. Ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty v pondělí 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy až 39, v 1000 metrech na horách kolem 27. Tolik polední zprávy, je skoro 6 minut po 12. a my si teď dáme třeba Apollo 440 nebo Red Hoty.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Aerosmith, jejich Janie's Got a Gun, píseň, která spatřila světlo světa zrovna v době, kdy se u nás zvonilo klíčema v listopadu 1989. No a byl to druhý single z desky Pump. Teď se mrkneme na počasí.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: Dneska bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky hlavně na horách, večer ale bude oblačnost ubývat místy do vyjasnění. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy až 32. V noci bude polojasno až skoro jasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se můžou ojediněle vyskytnout přehánky. Nejnižší teploty 19 až 14 stupňů, na jihu Moravy kolem 20. V pondělí bude jasno až polojasno. Odpoledne místy kupovitá oblačnost, ojediněle přehánky nebo bouřky, no a teplotní maxima zítra zase už hodně vysoko, 31 až 36, na jihu Moravy až 39 stupňů, na horách v 1000 metrech okolo 27. Teď tu pro vás máme Europe, The Cult of Ignorance.
1: Radio Rock Zone.
2: S Rock Zonem na Dabu i na Boubínce vyhrabu.
3: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě Dab po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na rádiu.

0: Radio Rock Zone, tam dnes naživo.
1: V Praze se můžete vypravit třeba do Fuchs dvojky na La Securité a Karamel, v Meat Factory Vojdi, Síček a Aport, no a v Saab Zero americká parta A Wilhelm Scream. V Ostravě, v Ostrava aréně dneska Judas Priest v rámci svého Invincible Shield Tour a v Českých Budějovicích ve fabrice These Nuts z Austrálie a s nima taky parta Hopes. Před náma jsou teď Linkini, The Emptiness Machine.
0: Radio Rock Zone. Sparta on Fire je zpět, tentokrát ve speciální Boat Edition. Už 7. srpna vyplouváme z pražské náplavky na jedinečnou plavbu plnou hudby, spartianské atmosféry a nezapomenutelného večera. Těšte se na hráče Sparta Legends a skvělé DJs. Nenech si odplout spartianskou party. Vstupenky na sparta.cz. Sparta.
2: Dneska tu mám jedny zasloužilé evropské rockery, švýcarskou pětici Godard. Po 5 letech přišli s novým materiálem. Od roku 2010, kdy zahynul na motocyklu jejich zpěvák Steve Lee, se v kapele nic nového nestalo, jen se prodlužují intervaly mezi novými deskami. Godard jsou ukázkou toho, že melodický hard rock nestárne. Jejich novinku Stereo Crash pustím večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Zone počasí.
1: V noci na pondělí bude polojasno až skoro jasno. Při přechodně zvětšené oblačnosti se můžou ojedinělé vyskytnout přehánky. Nejnižší noční teploty 19 až 14 stupňů, na jihu Moravy by mělo být okolo 20. V pondělí čekejte jasno až polojasno. Odpoledne místy kupovitá oblačnost, ojedinělé přehánky nebo bouřky. Teplotní maxima 31 až 36, na jihu Moravy až 39 stupňů, na horách v 1000 metrech by mělo být okolo 27. Je 12 hodin a 50 minut, za chvilku nabídnu zprávy, před nima stihnem třeba Mobyho anebo Rammstein.
0: Radio Rock Zone. S Rock Zonem na DABu i na Lisou se vyhrabu.
2: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Judas Priest, který právě dneska večer hrajou v Ostravě, v Ostravar aréně, teď na Rock Zone se songem Lightning Strike. Je minuta po 13. hodině, před náma rychlej přehled zpráv, no a s ním za mikrákem Typlťák. Dnešní odpoledne by mělo být oblačný až polojasný, jenom ojedinělé slabý déšť nebo přehánky. Večer ale bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Teploty dneska do 29 stupňů, na jihu Moravě až 32. Kam za živou muzikou, tak Ostrava, Judas Priest jsem zmiňoval a přidám ještě třeba Český Budějovice, tady v hudebním klubu Fabrika. Australský Dýznac a taky kapela Hopes. Teď už jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Web státního zdravotního ústavu napadli hekři. Rusko v červenci vypálilo na Ukrajinu rekordní počet střel. Bohemka dnes přivítá otroky. Státní zdravotní ústav má po útoku hackerů plné ruce práce. Webové stránky budou nedostupné nejspíš minimálně další dva dny. Je totiž potřeba provést forenzní analýzu. Instituce zřizovaná ministerstvem zdravotnictví to dnes uvedla na sociální síti X. Včera o útoku informovala také Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Podle státního zdravotního ústavu kybernetický útok neohrozil chod ústavu ani žádná citlivá data. Organizovaný zločin v Česku se za poslední dekádu výrazně změnil. Dříve častější násilí nahrazuje tiší a nenápadnější jednání. Posun je viditelný i podle ředitele Národní centrály proti organizovanému zločinu Jiřího Mazánka, řekl to agentuře ČTK.
2: Se opravdu přelil do sofistikovanosti, přelil se nám spíše do té ekonomické oblasti, je to kořistí na těch veřejných zakázkách, na daní, tam, kde se vlastně rozdělí ty prostředky a nesmíme zapomenout, že jsme v České republice obrovské kořistí na práci. Ať je legálně nebo nelegálně, tam ještě vidíme jako veliký přesun.
0: Organizovaný zločin v oblasti práce mívá na svědomí třeba vykořisťování pracovní síly. Rusko v červenci vypálilo na Ukrajinu rekordní počet střel. Naopak meziměsíčně ubylo dronů. S odvoláním na údaje ukrajinského letectva o tom informovala agentura AFP. Podle ní se tak stalo v době, kdy Kyjev opakovaně vyzývá spojence, aby pomohli posílit ukrajinskou protiraketovou obranu. Kyjev dokáže zachytit naprostou většinu dronů. Při obraně proti střelám je ale stále závislý právě na pomoci spojenců. Ukrajinský prezident Zelenský varoval, že Ukrajina čelí kritickému nedostatku prostředků protivzdušné obrany, potřebné k odrážení raketových útoků. A hlavně právě v kontextu toho, že Rusko používá balistické střely stále častěji.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Klokani dnes v novém ročníku fotbalové ligy poprvé hrají doma. Ve Vršovickém Dělíčku ve druhém kole Bohemians 1905 přivítají Hradec Králové. Podle našeho sportovního reportéra Standy Sigmunda rozhodně stojí za to se na tento zápas přijít podívat.
3: Fotbalisté Bohemians Praha 1905 mají otrokům co oplácet. V posledních třech zápasech je totiž nedokázali porazit. Vinu na to mělo hlavně neproměňování šancí. Zatímco teď se ale Klokani mohli v klidu připravovat na zápas, Východočeši budou mít v nohách pohárovou odvetu s norským Tromsø. Přesto mohou přijet do Dělíčku díky pohárovém postupu dobře naladěni. Motivační zápas to bude pro záložníka Václava Pilaře, který před sezónou skončil v Hradci Králové a nyní nastoupí v zelenobílém dresu proti bývalým spoluhráčům. Utkání Bohemians Praha 1905 Hradec Králové začne v 17:30. Hezký den s fotbalem přeje Standa Sigmund.

0: Kytarista Tom Morello ohlásil na 25. září vydání svého nového solového alba Everyone Gets Everything They Want. Bývalý člen Rage Against the Machine či Audioslave na novince opět propojuje charakteristické těžké riffy se sociálními a politickými tématy. Desku uvozuje single Date Night, který vychází ze skutečného příběhu tří mladých Nizozemek z protinacistického odboje. Ty během druhé světové války pomáhali židovským dětem, prováděli sabotáže a likvidovali okupanty. Podle Morella jde o nekompromisní antifašistickou skladbu, která jasně staví otázku, na čí straně posluchač stojí. A ještě počasí. V noci na pondělí bude polojasno až skoro jasno. Při přechodně zvětšené oblačnosti se mohou ojediněle vyskytnout přehánky. Nejnižší teploty 19 až 14 stupňů, na jihu Moravy okolo 20. V pondělí čekejte jasno až polojasno. Odpoledne se bude místy tvořit kupovitá oblačnost. Ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy až 39. V tisíci metrech na horách kolem 27. Tak tolik zprávy, 6,5 minuty po 13. před náma teď Lenny Kravitz nebo Simple Plan.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Tak to byly britský Cream a píseň Sunshine of Your Love, která vyšla v roce 1967 na jejich druhém albu Disraeli Gears. No a my teď mrkneme na počasí.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: V noci na pondělí čekejte polojasno až skoro jasno. Při přechodně zvětšené oblačnosti se můžou ojediněle vyskytnout přeháňky. Nejnižší teploty 19 až 14 stupňů na jihu Moravy by mělo být okolo 20. V pondělí bude jasno až polojasno, odpoledne se bude místy tvořit kupovitá oblačnost, ojediněle se vyskytnou přeháňky nebo bouřky a zas bude pořádný vedro. Teplotní maxima 31 až 36, na jihu Moravy až 39 stupňů. No a na horách v 1000 metrech, tam by mělo být okolo 27. Teď si dáme Strokes a jejich veselou píseň Going Shopping.
1: Radio Rock Zone.
2: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Radia Rock Zone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rock Zone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.
1: Hit sezóny na Radio

0: Radio Rockzone, kam dnes naživo.
1: Ostravská Ostravar Arena dneska hostí koncert Judas Priest v rámci jejich Invincible Shield Tour. V Českých Budějovicích v hudebním klubu Fabrika zahraje dneska australská kapela Deeznuts a s ní taky Hopes. No a pak v Praze v Sub-Zero americký Wilhelm Scream, v Meat Factory Vojdi, Síček a Port a ve Fuse dvojce La Securité a Caramel. Před náma jsou teď Evanescence a Kayflay, Fight Like a Girl.
0: Radio Rockzone.
2: Dneska tu mám jedny zasloužilé evropské rockery, švýcarskou pětici Godard. Po pěti letech přišli s novým materiálem. Od roku 2010, kdy zahynul na motocyklu jejich zpěvák Steve Lee, se v kapele nic nového nestalo, jen se prodlužují intervaly mezi novými deskami. Godard jsou ukázkou toho, že melodický hard rock nestárne. Jejich novinku Stereo Crash pustím večer 11 na Radio Rockzone.

0: Fajn počasí.
1: V noci na pondělí čekejte polojasno až skoro jasno. Při přechodně zvětšené oblačnosti se můžou ojediněle vyskytnout přehánky. Nejnižší noční teploty 19 až 14 stupňů. Na jihu Moravy by mělo být okolo 20. V pondělí bude jasno až polojasno. Odpoledne se místy může tvořit kupovitá oblačnost, ojediněle přehánky nebo bouřky a bude pořádný vedro. Zase 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy až 39, na horách v tisíci metrech kolem 27. Protože se nám přiblížila 14. hodina, Typlťák se s váma pro dnešek loučí, přeju vám pohodovej zbytek neděle, ten tady s váma stráví Verča Kůželková, ta vám kdo jinýho bude hrát na přání v pořadu Objednej si svůj song, tak pokud máte zájem si tady dneska odpoledne nechat něco zahrát, můžete psát klidně už teď na song@rockzone.cz. Mějte se a zase někdy zdarec.
0: Radio Rockzone.
2: S Rockzonem na dabu i na řípce vyhrabu.
3: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Kapela Nickelback a jejich píseň Something in Your Mouth, tak ty právě dohrály na rádiu Rock Zone v 13 hodin 59 minut. Od mikráku už vás zdraví Veronika, máme neděli 2. srpna roku 26. Svátek slaví Gustav, Gustava a taky Elfrida, takže týhletý veselý trojici a přeju všechno nejlepší. Společně s celým Rock Zonem doufám, že někde slavíte. Taky se dneska připomínáme Den suchého zipu. No a kdybyste přemýšleli, kam večer vyrazit do nějakého klubu za živou muzikou, no tak bezesporu asi největší akce v České republice dneska v Ostravě, v Ostravar aréně, schválně, tipněte si, Judas Priest tam dneska zahrajou. Když se mrknem do Prahy, Wilhelm Scream ze Spojených států v klubu Sub Zero. No a vy se ještě můžete kouknout k nám na webovky, konkrétně do sekce Club Life, nebo taky třeba na naše sociální sítě. Máte tam každý den tip, kam můžete vyrazit večer za živou muzikou. No a teď už se vrhnem na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Řada Čechů možná přeplácí za elektřinu. Spojené státy a Izrael odloží chystané údery na Irán a teniska Kum stát ovládl Challenger v Liberci. České domácnosti můžou za elektřinu zbytečně přeplácet. Důvodem je nevhodně zvolená distribuční sazba. Velká část domácností má nastavenou sazbu tak nevýhodně, že přeplácí ročně stovky korun. Ukázala to studie společnosti Bez dodavatele, kterou má k dispozici agentura ČTK. Podle analýzy přitom většina takových domácností ani neví o tom, že by si mohla jinou sazbu zvolit. Největší potenciál uspořit vyšel podle společnosti v Praze. Preventivního vyšetření kvůli rakovině plic se lidé zbytečně bojí. Takzvaný screening je k dispozici silným kuřákům ve věku od 55 do 74 let. Člověka na něj může aktivně doporučit i lékař. K samotnému vyšetření ale často zbytečně nedojde. Pokračuje kolega reportér Tomáš Zemánek.
2: Překážkou jsou nejčastěji dva neopodstatněné strachy, před kterými varuje přednostka pneumologické kliniky Martina Koziar-Vašáková.
3: Nikdo vás nebude nutit, abyste okamžitě přestali kouřit, co když mi tam najdou. Podívejte se, když najdou, nemáte žádné obtíže. Je to teda velmi pravděpodobně nepokročilé stádium a vy budete vyléčen.
2: Kuřáci kdysi představovali skoro všechny pacienty, dnes je ale situace jiná. Další příčiny rakoviny plic pozoruje předseda České pneumologické společnosti Vladimír Koblížek.
4: Nejzávažnější po kouření je to radon. Je v podloží a když ten dům není dobře zaizolovaný, se akumuluje uvnitř těch domů a když se tam nevětrá, člověk, který tam dlouhodobě bydlí, tak může být exponován, aniž by to věděl.
2: Česko je s výskytem radonu evropskou špičkou. Mezi další viníky rakoviny plic pak patří polétavý prach anebo taky výpary ze smažení nebo fritování. Pochopitelně je ale musíte dýchat pravidelně.
0: Spojené státy a Izrael se dohodli na odložení chystaného tvrdého útoku na Irán. Uvedl to americký prezident Donald Trump s tím, že o to prý požádal Teherán a další země regionu. Podmínkou je podle Trumpa brzké dosažení dohody, která umožní plné otevření Hormuzského průlivu. Iránská oficiální média s odkazem na své zdroje označují Trumpovo tvrzení o žádosti Teheránu za lež.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Jan Kumstát vyhrál jako třetí Čech Antukový Challenger v Liberci. 19-letý tenista porazil ve finále za hodinu druhého nasazeného Gonzála Buena z Peru a navázal na triumf Jiřího Lehečky z roku 22 a Jiřího Veselýho, který Sviany Open ovládl v premiérovém ročníku 2013. Nové album americké kapely Soundgarden bude obsahovat 8 skladeb z vokály zesnulého frontmana Chrise Cornella. Na novém materiálu totiž muzikanti společně pracovali v roce 2017, ještě před zpěvákovým úmrtím. Bubeník Matt Cameron v podcastu Let Three Be Talk potvrdil, že se nahrávka po letech konečně nachází v závěrečné fázi produkce. V nejbližší době kapelu čeká jen finální mixáž, čímž uzavře dlouhé a náročné období. Teprve po dokončení desky chtěli Soundgarden zvážit svoje další kroky. Dneska máme oblačno až polojasno a teploty do 29. Přes noc nás čeká polojasno až skoro jasno. Při přechodně zvětšené oblačnosti se mohou ojediněle vyskytnout přehánky. Nejnižší noční teploty 19 až 14, na jihu Moravy kolem 20. No a v pondělí nás čeká jasno až polojasno. Odpoledne se bude místy tvořit kupovitá oblačnost a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší pondělní teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy samozřejmě teplejc jako vždycky až 39, no a v 1000 metrech na horách příjemných 27. Tolik zprávy, počasí, máme 14 hodin 4 minuty. No a já vám musím připomenout, že teď už je to na vás, protože já tady až do 6 budu hrát na vaše přání, takže mi pište na song@rockzone.cz. A já, Veronika, vám přeju hezký odpoledne.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: Teď si dáme Queeny a jejich Flash. Tato skladbička vznikla pro kultovní film Flash Gordon a jednou z mála písní, ve které uslyšíte dokonce hlášky přímo z filmu. Takže teď už Queen a jejich Flash.

0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Máme oblačno až polojasno, ojediněle se můžou objevit přehánky, a to hlavně na horách, teploty mezi 24 až 29 stupni, na jihu Moravy až 32. Přes noc nás čeká polojasno až skoro jasno, ojediněle ještě přehánky, teploty klesnou na 19 až 14 stupňů. V pondělí bude jasno až polojasno, odpoledne se ojediněle objeví přehánky nebo taky bouřky a pondělní teploty vystoupí na 31 až 36 stupňů, no a na jihu Moravy až 9:30.
0: Radio Rock Zone.
2: Kufr zbalanej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone. Muzika na tělo, kdekoliv chce.
0: Hit sezóny na Radio

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Písni od Sheryl Crow jsme na rádiu Rock Zone právě dosvištěli k 14. hodině a skoro 32. minutě. Koukneme, kam můžete vyrazit. Já bych třeba vyrazila do letního kina na letňáky.cz. Koukám, že v Praze od 17. v letním kine Sunset Cinema. Dneska promítají Mamma Mia, to je docela taková kultovka. No a v Sunsetu od 21. ještě budou pokračovat Skrytou identitou. Tolik dneska pro Prahu, no aby to třeba Brňákům nebylo líto. A těm, co jsou z Jihomoravského kraje obecně. Čika čika v Skalním Janáčkovi od 8:30 dneska. Dovolená v Českým ráji, tak ta se hraje hned ve třech kinech od 21. A to v letním kině Ivančice, v letním kině Kyjov a v letním kině Poskovice. Takže Dovolená v Českým ráji od 21. dneska letí teda v Jihomoravském kraji hned ve třech kinech. Zrození alchymistky, tak to dneska v letním kině Pasohlávky taky od 9. No a od 9:30 na Vranovský pláži v tamním letňáku SpongeBob ve filmu Houba na suchu. Takže kdo je na ty filmy, tak na letňáky.cz si dneska určitě vyberete po celý České republice. Kdybyste chtěli nějakou tu muziku, tak mrkněte k nám na webovky do sekce Club Life, no a nebo třeba taky na naše sociální sítě. Hezký odpoledne s Rockzonem vám přeje Veronika.
0: Radio Rockzone.
2: Dneska tu mám jedny zasloužilé evropské rockery, švýcarskou pětici Godard. Po 5 letech přišli s novým materiálem. Od roku 2010 vyzahnul na motocyklu jejich zpěvák Steve Lee, se v kapele nic nového nestalo, jen se prodlužují intervaly mezi novými deskami. Godard jsou ukázkou toho, že melodický hard rock nestárne. Jejich novinku Stereo Crash pustím večer v 11 na Radio Rockzone.

Máme tady první song na přání a od Tomáše Adama. Ahoj Verčo, zahrála by si prosím píseň Wind of Change od kapely Scorpions anebo Fade to Black od kapely Metallica. Výběr nechám na tobě a zdravím do rádia. Já tě, Tome, taky moc zdravím, moc ti děkuju za důvěru a já bych teda s tvým laskavým dovolením tam dala ty Škorpiony. Protože změna větru někdy fakt není špatná. Tak tady máš i ostatní, doufám, že si ji užijou a vy mi pište na song@rockzone.cz, protože až do 6 tady hraju na vaše přání. No a vy nezapomeňte, když léto, tak jedině s rádiem Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Kapela Rolling Stones dohrála ve 3:45 odpoledne na vlnách rádia Rock Zone. My koukneme na dopravu. Bouralo se na dálnici D1 na 115. kilometru ve směru do Brna. Jsou tam v sobě dvě auta, kolona tam má už přes 2 kilometry. Na D1 ještě zůstaneme. Ve směru do Brna se bouralo i na 183. Tam jsou v sobě 4 osobní auta. Taky tam počítejte s kolonou. Na cestě z Turnova do Jičína u Sedmihorek, tak tam srazilo osobní auto cyklistu. No a na obchvatu Čáslavy na křižovatce Vrchovskou ulicí, tak tam jsou v sobě dvě osobní auta. I tam počítejte s omezením. My ještě, než bude celá a dáme si další zprávy, tak tady mám pro vás Korny, Aerosmith a za chvilku už kapela Europe. Tak jdem na věc.
0: Radio Rock Zone. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert, dle srovnání k 22.7.
3: S Rockzonem na Dabu i na Boubínce vyhrabu.
4: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě Dab po celé republice. Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Ladíte rádio Rock Zone, máme 14 hodin a 59 minut skoro. Já jenom připomenu, že máme neděli, máme ano, máme už neděli, 2. srpna roku 26, svátek dneska slaví Gustav, takže já teda přeju Gustavům všechno nejlepší, hezky to oslavte, třeba tady právě s Rock Zonem v naší společnosti. No, kam můžete večer vyrazit za živou muzikou, na to se právě teď podíváme. V Praze Fuchs 2 dneska hostí Le Securité a taky Karamel. V Meat Factory se můžete těšit na Vojdi, Sýčka a nebo třeba Aporty. A Wilhelm Scream ze Spojených států dneska zahrajou v klubu Sub Zero. Kdyby to pro vás bylo málo, tak mrkněte ještě do sekce Club Life na našem webu. Je tam toho docela dost, kam můžete dneska večer vyrazit za živou muzikou. No a než se vrhneme na další muziku tady u nás, tak si ještě dáme všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Žena s horečkou z Ugandy na Bulovce je v pořádku. Památky v Karlovarském kraji hlásí méně návštěvníků a fotbalisté Jablonce a Hradce po úspěchu v Evropě hrají doma. Žena hospitalizovaná po návratu z Ugandy je bez nákazy. Preventivní obavy z cizokrajného nebezpečí, například eboli, se tedy na pražské Bulovce nenaplnily. Laboratorní vzorky pacientky přes noc analyzovala laboratoř v Berlíně, která pozitivní zprávu předala ráno. Situaci komentuje šéf odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáš Fošum, podle kterého pacientka zasluhuje pochvalu. Pobývala nedaleko ohniska nákazy a reagovala ukázkově.
2: Díky médiím byla informována. Tím pádem ona, když měla ty potíže, tak zavolala na infekční kliniku, že má tyto potíže a že má za sebou právě tu cestovatelskou anamnézu. Tím pádem ten zdravotnický personál už na ní byl připraven v těch konkrétních oblecích. Takže opravdu jako zdravotnický personál vůbec nevystavila žádnému riziku, takže opravdu jako klobouk dolů.
0: Žena byla v Ugandě na organizovaném 2-týdenním zájezdu a s místními v kontaktu nebyla. I proto lékaři od začátku věděli, že je pravděpodobnost nákazy nízká. Památky v Karlovarském kraji hlásí méně návštěvníků. Propad během léta je zatím kolem 3%. Podle našeho zpravodaje Dušana Valenty je ale na přesnou analýzu ještě moc brzy.
3: Zdravím z Bečova, kde je nejen státní hrad a zámek, ale hlavně relikviář svatého Maura. Pochází z první třetiny 13. století a po korunovačních klenotech je považován za naši druhou nejcennější památku. Ale jak se zdá, ani to teď nestačí na trhání návštěvnických rekordů nebo alespoň udržení loňské bilance. Bečov hlásí propad o skoro 2,5%. Podobně je na tom i další ikona Karlovarského kraje, hrad Loket. Co je příčinou, se bude teprve analyzovat. Obecně se ale nižší zájem o památky připisuje tropickému počasí.
0: V zemích Evropské unie dochází k velké online změně. Začíná se uplatňovat některá zásadní ustanovení unijního aktu o umělé inteligenci. Hlavně pravidla transparentnosti pro vybrané systémy AI. Znamená to například povinnost informovat uživatele, že komunikujete s chatbotem nebo jiným systémem umělé inteligence. Také obrázky, zvukové nahrávky nebo videa vytvořená nebo upravená pomocí AI musí být řádně označené.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: 3 zápasy nabídne dnešní program první fotbalové ligy. Na hřišti se představí oba úspěšní účastníci evropských pohárů Jablonec a Hradec Králové. Východočeši před duelem Besiktasem Istanbul ve třetím předkole Evropské ligy nastoupí v 17:30 na stadionu Bohemians. Jablonecký tým se bude chtít před třetím předkolem konferenční ligy proti Rize dobře naladit v Pardubicích. Tento duel začne ve 20 hodin. Už tuhletu chvíli nastupuje v Olomouci Mladá Boleslav. Hráci v úvodním kole domácí soutěže zůstali bez bodu. Pak Středočeši porazili před týdnem v Brně nováčka Artis.
4: Čím větší smrt, arogantní sráz, čím větší funkce a pravomoc má, ten pěkně si nastává.
0: Fanoušci kapely Škvor se mají na co těšit. Česká rocková stálice dokončila nahrávání dalšího studiového alba. Chystané novince oficiálně oznámila detaily. Deska dostala název Na hraně a na pultech obchodů i na digitálních platformách se objeví letos na podzim. O zásadní novinku se muzikanti podělili na video na svém Facebooku. Podle prvních informací přinese album Na hraně klasický zvuk kapely Škvor, tentokrát ale obohacený o pestřejší prvky.
4: Není to snadný se s realitou smířit, není to marný boj a já chci věřit, že se...
0: Máme oblačno až zataženo, ojediněle se mohou objevit přehánky, a to hlavně na horách. Teploty dneska do 32 stupňů, a to hlavně na Moravě, v Čechách do 29. V noci čekejme polojasno až skoro jasno, ojediněle ještě přehánky. Teploty klesnou na 19 až 14 stupňů. V pondělí bude jasno až polojasno, odpoledne se ojediněle objeví přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 31 až 36 stupňů, no a na jihu Moravy až 39 stupňů. To budou zase pařáky, takže buďme rádi, že občas aspoň sprchne. Máme 15 hodin, 3 minuty, no a já vám připomínám, že tady až do 18 hraju na vaše přání. Takže mi pište na song@rockzone.cz. No a vy nezapomínejte na to, že když léto, tak jedině s rádiem Rockzone. Fajn odpoledne přeje Verča.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: No a teď nám zahrajou Def Leppard a jejich fotograf. Právě tato skladbička katapultovala kapelu mezi největší rockový hvězdy 80. No a dodnes patří k jejím největším koncertním peckám.

0: teplý až na 31 až 36 stupňů. No a na jihu Moravy mají vždycky nejteplejc, takže tam až 39.
1: Radio Rock Zone. Sparta on Fire je zpět, tentokrát ve speciální Boat Edition. Už 7. srpna vyplouváme z pražské náplavky na jedinečnou plavbu plnou hudby, spartianské atmosféry a nezapomenutelného večera. Těšte se na hráče Sparta Legends a skvělé DJs. Nenech si odplout spartianskou party. Vstupenky na sparta.cz. Sparta. Tečka.
2: S Rockzonem na DABu i na Lisou se vyhrabu.
3: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
4: Hit sezóny na Radio Rockzone.

Posloucháte Radio Rock Zone a já tady mám pro vás 15 hodin 21 minut další song na přání, a to od Týny. Ahoj, chtěla bych nechat zahrát song Pumpa od Tří sester pro tebe do rádia a pro všechny, co poslouchají. Děkuji, Kristýna. Kristýnko, já ti taky strašně moc děkuju. Tady máš Pumpu od Tří sester. No a pojďme si společně všichni užít. A vy mi pište na song@rockzone.cz, protože až do 6 tady hraju na vaše přání.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Kam dnes naživo, na to se spolu, přátelé, teď hned podíváme. Bezesporu největší akce si myslím dneška je v Ostravě, konkrétně v Ostrava Aréně, vystoupí tam Judas Priest, v Českých Budějovicích Death Nuts a Hopes, MC Fabrika, v Sub-Zero Wilhelm Scream ze Spojených států, v Meat Factory Voidy, Seacheck a Port a ve Fuchs dvojce Les Sécurité společně s Karamelem. Tolik tipy, vy každý den koukejte i k nám na webovky do sekce Club Life nebo třeba taky na naše sociální sítě, máte tam každý den tipy, kam můžete večer zajít za fajn živou muzikou. No a my jdeme na rádio Rock Zone na fajn další muziku právě teď.
0: Rádio Rock Zone. Dneska tu mám jedny zasloužilé evropské rockery, švýcarskou pětici Godard. Po pěti letech přišli s novým materiálem. Od roku 2010, kdy zahynul na motocyklu jejich zpěvák Steve Lee, se v kapele nic nového nestalo, jen se prodlužují intervaly mezi novými deskami. Godard jsou ukázkou toho, že melodický hard rock nestárne. Jejich novinku Stereo Crash pustím večer 11 na Rádio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Na dálnici D1 na 269. kilometru směrem na Prahu se srazila dvě osobní auta, kolona se tam zatím netvoří, ale silný provoz a zdržení čekejte na D1 na 24. ve směru do Brna, tam stojí porouchaný osobní auto. Na cestě z Čáslavy na Chrudim před Podhořany u Ronova, tam se srazila dvě osobní auta, projedete jedním jízdním pruhem. Na D5 na 44. směrem do Prahy havarovalo osobní auto, kolony se tam zatím netvoří. Na průtahu Liberce směrem na Chrast stavu za tunelem havarovala dvě osobní auta, zdržíte se tam. No a taky počítejte s komplikacemi na jižní spojce směrem na Černý most u nájezdu z Vídeňské. Dva osobáky v sobě. Tolik z dopravy. Máme 15 hodin 42 minut. Vy posloucháte Radio Rock Zone. No a teď už jdeme na další hudební lahutky.
0: Radio Rock Zone.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-on nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
3: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
4: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone.
5: Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu.
4: Rock Zone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku.
5: Dej follow a buď v první linii rockový scény.

0: doprovodili do 15. hodiny 57. minuty. Máme neděli 2. srpna roku 26. Toto letí. Svátek dneska slaví Gustav, takže všechno nejlepší. Taky si připomínáme den suchého zipu. No a teď nevím, jestli je mezinárodní den nebo prostě jenom den, ale taky je dneska den ohořčice, kdybyste to náhodou nevěděli. V Ostravě dneska večer v Ostravar aréně vystoupí Judas Priest, v Sub-Zero v Praze, Evil Helm, Scream ze Spojených států, no a v Meat Factory dneska Partička, Vojdisíček a Aport. Jestli tohle není úplně váš šálek čaje nebo kafe, tak se ještě koukněte k nám na sociální sítě nebo do sekce Club Life na našich webovkách. Máte tam další tipy, kam můžete zajít. No a teď už jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: České středohoří zaplavili motýly, zájem o české hrady a zámky trvá a Rejchl povede hokejový Litvínov do sezony jako hlavní trenér. České středohoří zaplavili motýly. Monitoring přírodovědců ukázal, že na některých kopcích v oblasti žije až 1000 druhů tohoto hmyzu. V celém středohoří pak přes 2200 druhů. Velké množství z nich patří mezi ohrožené druhy, řazené do aktuálního červeného seznamu. Podle agentury ochrany přírody a krajiny překvapením a rekordmanem jsou nenápadné stráně v okolí Církvic na Ústecku. Jenom tam experti napočítali 1350 druhů motýlů. Středočeské památky hlásí podobný zájem jako loni. Na ty státní si za první prázdninový měsíc našlo cestu 100 000 turistů. Největší podíl mají Karlštejn a Křivoklát. Daří se ale i jinde. Podle kastelánky Martiny Fialové třeba zámku ve Zruči nad Sázavou.
2: Bohužel už se nám stává, že kapacita zámku nestačí, takže musíme psát na Facebook, na webové stránky, na Instagram, že prostě zámek je úplně plně obsazen a to pořád přidáváme další a další prohlídky.
0: Že jsou čísla téměř stejná jako loni, to dokazuje i památka s nejvyšším meziročním turistickým nárůstem. Na souhradí Tučník a Žebrák na Berounsku za loňský červen dorazilo 9200 lidí. Letos jich bylo o tisícovku míň. Spojené státy a Izrael se dohodli na odložení chystaného tvrdého útoku na Irán. Uvedl to americký prezident Donald Trump s tím, že o to prý žádal Teherán a další země regionu. Podmínkou je podle Trumpa brzké dosažení dohody, která umožní plné otevření Hormuzského průlivu. Iránská oficiální média s odkazem na své zdroje označují Trumpovo tvrzení o žádosti Teheránu za lež.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Robert Rejchl povede do nové sezony Litvínov jako hlavní trenér. Bývalý úspěšný útočník už v závěru minulé sezony šéfoval realizačnímu týmu. O jeho nové roli informovali středočeši na svém webu. Připomenu, že Litvínov pohájil extraligovou příslušnost baráže s Jihlavou. Do kina můžete zaskočit na film Odvážná Vajána. Ten tentokrát ožívá v pestrobarevném hraném zpracování. Těšit se můžete na skvělou hudbu i Dwayna Johnsona, který kvůli roli poloboha Mauiho musel denně oblékat 18-kilový oblek. Víc už o tom má naše Saša Ptáčková.
3: Kdysi dávno v starověké Polynésii na ostrově kvůli činu poloboha Mauiho uvízne strašlivá kletba.
4: Ukradl si srdce Tefity a svět stihla kletba. Kdybys to srdce vrátil, všichni by tě měli za hrdinu.
3: Neohrožená dcera náčelníka pak odpoví na volání oceánu.
4: Oceán si nás nevybral jen tak.
3: Vyplouvá, aby našla Mauiho a napravila jeho chyby.
5: Není kam uniknout. Bylo kam uniknout.
0: Přes noc bude polojasno i skoro jasno, ojediněle ještě přehánky, teploty klesnou na 19 až 14 stupňů, pondělí nás čeká jasno až polojasno, odpoledne se místy objeví přehánky nebo bouřky, teploty vystoupí na 31 až 36 stupňů, no a na jihu Moravy až 39. 16 hodin, 2 minuty, vy posloucháte rádio Rock Zone, protože se určitě řídíte naším heslem, že když léto, tak jedině s Rock Zonem. No a já, Veronika, vám v 16 hodin a 2 minuty k tomu přeju krásný odpoledne.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: No a jak je to s dopravou, tak to ví z Global Assistance úplně nejlíp ze všech žena jménem Martina. Ahoj Marťo, tak co, jak to vypadá?
2: Ahoj Verčo, na jižní spojce směrem na Černý most u nájezdu z Vídeňské ulice bourala dvě osobní auta a blokovaný je tam jeden pruh. Další nehoda dvou osobních aut se stala na příjezdu do Prahy po dálnici D7 od Chomutova na 2. kilometru. Kolona se tam ale netvoří. A na nehodu dvou osobních aut dejte pozor ještě na Praze západ v Hradišťku v ulici Pod Medínkem. Z Global Assistance Martina.
1: Marťo, já ti moc děkuju, vy jste to slyšeli, tak hlavně jezděte opatrně, no a poslouchejte k tomu ideálně Radio Rock Zone.
0: Radio Rock Zone. Sparta on Fire je zpět, tentokrát ve speciální Boat Edition. Už 7. srpna vyplouváme z pražské náplavky na jedinečnou plavbu plnou hudby, spartianské atmosféry a nezapomenutelného večera. Těšte se na hráče Sparta Legends a skvělé DJs. Nenech si odplout spartianskou party. Vstupenky na sparta.cz. Sparta.

Tak a teď si dáme další song na přání a to od Roba. Rob nám píše velmi pravidelně, patří k mým oblíbencům, takže jsem ráda, že napsal. Ahoj Verčo, prosím nezahrále by si mi od bandy Motorhead song Overkill. Bylo by to pro tebe do studia a všem posluchačům a přeji příjemný zbytek víkendu. S pozdravem Robert Junák mladší. Robe, tady to máš a moc si to užij.

0: Zone, kam dnes naživo.
1: Sweet Home Alabama v živý verzi od Lynyrd Skynyrd na rádiu Rock Zone. Ačkoliv tato písnička je nejznámější hymnou státu Alabama, nevznikala v Alabamě. Její melodie a kytarový riffy byly složeny v Jacksonville na Floridě. No a píseň vznikla v roce 73, teda těsně 4 roky předtím, než kapelu v roce 77 postihla obrovská tragédie a zemřeli při leteckém neštěstí 3 hlavní členové. Já jsem si tuto písničku poslechla naživo, když tady Lynyrd Skynyrd byli, tuším, že to bylo na podzim. Ono to letí, letos to asi nebylo. No a byli prostě skvělí. No a kam vy můžete vyrazit za nějakou skvělou muzikou, na to se hned podíváme. Les Securité a Karamel dneska v Praze ve Fuchs 2. V Praze ještě chvilku zůstaneme. Meat Factory, Vojdisíček a Aport, klub Sub-Zero, dneska hosti Wilhelm Scream ze Spojených států. V Ostravě dneska v Ostrava Arena obrovská akce Judas Priest. No a v Českých Budějovicech The Snoots z Austrálie a Hopes jim přeskočí v MC Fabrika. Vykoukejte každý den k nám na webovky do sekce Club Live a nebo na naše sociální sítě, protože tam máte vždycky to, kam můžete večer vyrazit. No a my jdeme na další muziku. Vy posloucháte Radio Rock Zone, máme 16 hodin 30 minut a já Veronika vám přeju fajn odpoledne.
0: Radio Rock Zone.
2: Dneska tu mám jedny zasloužilé evropské rockery, švýcarskou pětici Godard. Po 5 letech přišli s novým materiálem. Od roku 2010, kdy zahynul na motocyklu jejich zpěvák Steve Lee, se v kapele nic nového nestalo, jen se prodlužují intervaly mezi novými deskami. Godard jsou ukázkou toho, že melodický hard rock nestárne. Jejich novinku Stereo Crash pustím večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Tak mrkneme, jak bude. Dnes v noci polojasno až skoro jasno, ojediněle ještě nějaký ty přehánky, teploty klesnou na 19 až 14 stupňů, v pondělí jasno až polojasno, odpoledne možná může trošku sprchnout nebo nějaká ta bouřka, no a teploty vystoupí na 31 až 36 stupňů, no a na jihu Moravy jako pokaždý nejteplejc až 39. Radio Rock Zone.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90, legendární staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Kofr zbalanej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
3: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Mr. Brick se svým songem právě dohráli na rádiu Rockzone. Máme neděli 2. srpna roku 26, prázdniny jsou v plným proudu. Krásný počasí k tomu, 16.58, svátek dneska slaví Gustava a taky Elfrida, takže všechno nejlepší a taky si připomínáme Den suchého zipu. Než se vrhneme na všechno podstatný, koukneme kam večer za živou muzikou, v Českých Budějovicích MCčku Fabrika, Desnuts z Austrálie, předskočím Hopes, v Ostravar aréně v Ostravě, dneska pozor, Judas Priest, takže to je úplně pecka. No a když se mrkneme do Prahy, tak Sub-Zero, tak tam dneska vystoupí Evelholm Scream ze Spojených států, v Meat Factory, Vojdy, Síček a Aporti, no a Fefux dvojce Le Securité a společně se skupinou Karamel. Takže krása střídá nádheru, no a my se teď vrhneme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Češi kvůli vedrům stále více zvažují koupy chladícího zařízení. Motoristé se musí na Slovensku připravit na výrazné změny a tenista Kumstát ovládl Challenger v Liberci. Tak, ještě jednou, znovu a lépe. Současná vlna veder nutí Čechy více přemýšlet o chlazení bytů a domů. Za nezbytné už to považuje přes 60% Čechů. Nejčastěji přitom volí zatahování rolet nebo noční větrání. Více než polovina Čechů už kvůli vysokým teplotám taky zvažuje koupy chladícího zařízení. Dominují elektrické větráky a taky mobilní klimatizace. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. No a postupně taky roste využívání například tepelných čerpadel, která v zimě topí a v létě umožňují domácnostem chladit. Více než 40% respondentů ani o této možnosti neví. Lidé bojující peticí za otevření zámeckého parku v Blovicích. Ten zůstává zavřený už téměř 2 roky. Provozovatel areálu na Plzeňsku čeká na nové odborné posudky.
2: Zámecký park Hradiště byl pro veřejnost uzavřen po zaplavení v září 2024. Protéká jim několik vodních toků. Následná odborná posouzení upozornila na silně podmáčený povrch, riziko vyvrácení stromů a nevyhovující obsah mostků. Teď panují sucha a lidé se dožadují zprůchodnění parku. Chtějí jim procházet z okrajových částí do centra města. Petici zatím podepsalo více než 200 lidí. Znovu otevření si přeje i kraj, čeká se ale na další odborné posudky. Klára Fajstová, Blovice.
0: Motoristé se musí na Slovensku připravit na výrazné změny. Od podzimu se budou zvyšovat pokuty, hlavně za překročení rychlosti nebo bezohlednou jízdu. Novinkou je zvláštní nápravný program pro řidiče, který pravidla porušují opakovaně.
3: Chodci budou mít na priechode väčšiu ochranu. Vodič im musí dať prednosť už vtedy, keď je zrejme, že sa chystajú vstúpiť na priechod. Vyššie pokuty sa týkajú najmä cestných pirátov, ktorí prekročia v obci rýchlosť o 50 km za hodinu a mimo nej o 60. Môže ich to výjsť na viac než 30 000 korún. Hlavným cieľom novej úpravy je znížiť počet nehôd, vážnych zranení a obetí na cestách. Do platnosti vstúpi už o mesiac. Jozef Balko, Slovensko.
0: Jan Kumstát vyhrál jako třetí Čech antukový Challenger v Liberci. 19-letý tenista porazil ve finále za hodinu 2. nasazeného Gonzála Buena z Peru a navázal na triumfy Jiřího Lehečky z roku 22 a Jiřího Veselého, který Sviany Open ovládl v premiérovém ročníku 2013.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.

0: Nové album americké kapely Soundgarden bude obsahovat 8 skladeb s vokály zesnulého frontmana Chrise Cornella. Na novém materiálu totiž muzikanti společně pracovali v roce 2017, ještě před zpěvákovým úmrtím. Bubeník Matt Cameron v podcastu Let's There Be Talk potvrdil, že se nahrávka po letech konečně nachází v závěrečné fázi produkce. V nejbližší době kapelu čeká už jen finální mixáž, čím se uzavře dlouhé a náročné období. Teprve po dokončení desky chtějí Soundgarden zvážit své další kroky. No a závěrem se mrkneme na počasí. V noci nás čeká polojasno až skoro jasno, ojedinělé přehánky. Teploty klesnou na 19 až 14 stupňů. V pondělí bude jasno až polojasno, odpoledne se objeví přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 31 až 36 stupňů, no a na jihu Moravy v pondělí až 39. Tolik zprávy, tolik počasí, no a my se v 17 hodin a 3 minuty na rádiu Rock Zone vrhnem na další muziku. Čekají nás třeba Cranberries, Red Hot Chili Peppers a teď už za chvilku Vysáči a jejich známka punku. Tak jdem na věc.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: Tak a teď si dáme jednu fousatou legendu ZZ Top a její hit Gimme All Your Lovin'. Tato skladbička pomohla kapele prorazit po celém světě. No a jejich videoklip s červeným hotrodem a třemi kráskami, ta se stala ikonou hudební televize MTV, tak jdem na to.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: ZZ Top dohráli na rádiu Rock Zone, no a teď je nejvyšší čas se kouknout na dopravu. No a jak to jezdí nebo nejezdí, tak to ví nejlíp Martina z Global Assistance. Ahoj Martio, tak co, jak to vypadá?
2: Ahoj Verčo, nehoda dvou osobáků se došetřuje na příjezdu do Prahy po D7 od Chomutova na 2. kilometru před omezením u letiště. Je tam zhruba kilometrová kolona. Na Pražském okruhu směrem k letišti se zdržíte na úrovni Slivence, je tam kolona kvůli omezení a má zhruba 2 kilometry. Další zdržení vás čeká před omezením na Kbelské, kde popojíždí kolona na Novopatské, a to od sjezdu z Mladoboleslavské dálnice. A kolona je také na Poděbradské ulici na Praze 9 ve směru do centra. Z Global Assistance Martina.
1: Já ti děkuju, Marťo. No tak nevypadá to úplně nic moc. Možná lepší nikam nejezdit a zůstat doma a poslouchat Rock Zone. To si myslím, že je úplně nejlepší volba pro dnešní podvečer. Krásnej nedělní 17 hodin 20 minut. No a my jdeme samozřejmě jak jinak než na další muziku. Tak fajn podvečer s Rock Zonem vám přeje Veronika.
0: Radio Rock Zone. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
4: S Rock Zonem na DABu i na Boubínce vyhrabu.
5: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Živák od kapely Cranberries právě dohrál na rádiu Rock Zone. No a kdyby vám živáky na našich vlnách nestačily a chtěli byste někam naživo vyrazit za živou muzikou, tak tady mám pár tipů. V rámci Prahy Fuchs Dvojka, Les Securité s Karamelem společně dneska zahrajou a zaspívají. V Meat Factory Vojdy, Síček a Aport. No a do třetice v rámci Prahy Sub-Zero a Wilhelm Scream ze Spojených států. No a v Ostravě, v Ostravar aréně samozřejmě obrovská akce tohodle toho dne, já bych řekla možná i roku, Judas Priest a v Českých Budějovicích Desnuts z Austrálie a předskočí jim Hopes v tamní MC Fabrice. Tolik tipy ode mě, kam vyrazit, vy každý den koukejte do sekce Club Life na našem webu a nebo třeba taky na naše sociální sítě, protože každý den tam máte tipy, kam můžete vyrazit. No a my jdeme na další muziku.
0: Radio Rockzone.
2: Dneska tu mám jedny zasloužilé evropské rockery, švýcarskou pětici Godard. Po pěti letech přišli s novým materiálem. Od roku 2010 vyzahynul na motocyklu jejich zpěvák Steve Lee, se v kapele nic nového nestalo, jen se prodlužují intervaly mezi novými deskami. Godard jsou ukázkou toho, že melodický hard rock nestárne. Jejich novinku Stereo Crash pustím večer v 11 na Radio Rockzone.

Royal Republic právě dohráli na rádiu Rock Zone. No a já tady mám další a dneska teda už poslední píseň na přání, a to od Petra Novotnýho. Ahoj Verčo, poprosil bych o zahrání nějaký pecky třeba od Pretty Reckless. Děkuji velice, Petr z Brdských hvozdů. Jasně, Péťo, tak tady to máš a pořádně si to užij. No a na koho se dneska nedostalo, tak si napište zase zítra k večeru. Určitě vám Frank rád na přání zahraje. No a teď už jdeme na Pretty Reckless a já jsem vybrala píseň Love Me, tak jdem na to.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Posloucháte Radio Rock Zone, my v 17 hodin 46 minut se koukneme, jak bude. Přes noc polojasno až skoro jasno, ojediněle nějaký typ přeháňky. Teploty klesnou na 19 až 14 stupňů. V pondělí nás čeká jasno až polojasno, odpoledne se ojediněle objeví přeháňky nebo taky bouřky. Teploty vystoupí na 31 až 36 stupňů a na jihu Moravy až 39. Ty Moraváci tam mají prostě vždycky nejteplejc. Vy posloucháte rádio Rock Zone, od Mikráku vás zdraví Veronika, no a než si dáme zprávy v celou, tak se ještě vrhneme na muziku, mám tady pro vás nějaký Rasmus Gail a teď už za chvilku Ozzy Osbourne, tak jdem na věc.
0: Rádio Rock Zone. Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
2: S Rockzonem na DABu i na Lisou se vyhrabu.
3: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rockzone.

tak jedine s rádiem Rockzone.

0: Say Levej od kapely Rasmus, tak právě tato písnička teď dohrála na vlnách Radio Rock Zone 17 hodin 59 minut, přesně teď to tam skočilo. Máme neděli 2. srpna roku 26, prázdniny plným proudu, svátek dneska slaví Gustava Elfrida, tak doufám, že už někde slavíte a jestli jste někomu z těchto třech zapomněli popřát, tak to ještě dožeňte, protože lepší později nežli vůbec. Taky máme den suchého sypu. Kdybyste přemýšleli, kam večer vyrazit, tak třeba v Ostravar Areně v Ostravě dneska večer Judas Priest, v Českých Budějovicích Des Nuts, z Austrálie předskočím Hopes v tamním klubu MC Fabrika. No a když se mrkneme do Prahy, tak třeba La Securité a Karamel dneska ve Fuchs dvojce. Vykoukejte každý den do sekce Club Live na našem webu anebo taky na naše sociální sítě. Máte tam každý den tipy, kam můžete večer vyrazit za fandivou muzikou. No a teď už všechno podstatný, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: České středohoří zaplavily motýly, kubánské zdravotnictví je v krizi a Robert Reichl povede do nové sezony Litvínov jako hlavní trenér. České středohoří zaplavily motýly. Monitoring přírodovědců ukázal, že na některých kopcích v oblasti žije 1000 druhů tohoto hmyzu a v celém středohoří pak přes 2200. Velké množství z nich patří mezi ohrožené druhy, řazené do aktuálního červeného seznamu. Podle agentury ochrany přírody a krajiny překvapením a rekordmanem jsou nenápadné stráně v okolí Církvic na Ústecku. Jenom tam experti napočítali 1350 druhů motýlů. Vrací se extrémní vedro. Po krátké víkendové pauze budou přes den ukazatele teploměrů zase mířit ke 40. Před nebezpečím proto varuje Petra Sýkorová z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Teploty budou stoupat velmi vysoko na jihu Moravy a postupně ojediněle i jinde až k 39 stupňům Celsia. Vlna veder bude trvat několik dní a na většině našeho území tak očekáme opět velmi silnou až extrémní zátěž teplem.
0: Vzhledem k velmi teplému počasí a jen lokálnímu výskytu srážek Sýkorová připomněla, že po Česku i v následujících dnech trvá riziko požárů. Kubánské zdravotnictví se potýká s hlubokou krizí a každodenními výpadky elektřiny. Na operace tam čeká více než 100 000 pacientů a nemocnicím chybí léky i zdravotnický materiál. Problémy podle vlády zhoršilo americké ropné embargo. Opozice naopak viní dlouhodobé podfinancování, korupci a odchod lékařů. Země zároveň čelí šíření infekčních nemocí i výraznému úbytku obyvatel.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Robert Reichl povede do nové sezony Litvínov jako hlavní trenér. Bývalý úspěšný útočník už v závěru minulé sezony šéfoval realizačnímu týmu. O jeho nové roli informovali Severočeši na svém webu. Připomenu, že Litvínov uhájil extraligovou příslušnost baráži s Jihlavou.
3: Že věci některý jsou neměný, jak síla
0: Jojo, a fanoušci kapely Škvor se mají na co těšit. Česká rocková stálice dokončila nahrávání dalšího studiového alba a k chystané novince oficiálně oznámila i detaily. Deska dostala název Na hraně a na pultech obchodů i na digitálních platformách se objeví už letos na podzim. O zásadní novinku se muzikanti podělili ve videu na svém oficiálním facebookovém profilu. Podle prvních informací přinese album Na hraně klasický zvuk kapely Škvor, tentokrát ale obohacený o pestřejší prvky.
3: Asi jinej zákon a kdo ví, co nám odvahu dává.
0: A závěrem se mrkneme na počasí. Přes noc bude polojasno až skoro jasno, ojedinělé přehánky. Teploty klesnou na 19 až 14 stupňů. Pondělí jasno až polojasno, místy odpoledne nějaký ten déšť nebo bouřky. Teploty vystoupí na 31 až 36 stupňů, no a na jihu Moravy až 39. No jo, přátelé, bude zase vedro. Já to teda moc nemusím, ale tak s nějakým tím pivkem pod klimatizací si myslím, že bude dobře i v těch 40. 18 hodin, 3 minuty, já Veronika vám s rádiem Rock Zone přeju krásnej už skoro večer. No a teď jdeme na muziku, čekají nás Škorpioni, Lucie, no a teď už otevřeme s kapelou Linkin Park, tak jdem na to.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: Tak a teď trošku přitvrdíme se Škorpionama a jejich Blackout. Album i stejnomená skladba vznikly v době, kdy měl zpěvák Klaus Main vážný problémy s hlasivkama a vůbec nebylo jistý, jestli bude moci ještě někdy zpívat. Naštěstí ale se potom vrátil ve velkým stylu, tak jdem na to.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Škorpioni a jejich blackout právě dohráli na Rádio Rock Zone. My se mrkneme na silnice společně s Martinou, tak jenom doufejme, že ani tam to nebude blackout. Ahoj Marťo, tak co, jak to vypadá?
2: Ahoj Verčo, v Cínovecké ulici směrem do centra před sjezdem na Kbelskou bourala dvě osobní auta, omezený je tam jeden pruh, kolona se ale netvoří. V protisměru před omezením na Kbelské je kolona na Novopatské už od sjezdu z D10. Zdržíte se také na průtahu Klánovic, v obou směrech je kratší kolona. Další zdržení vás čeká na východní spojce Pražského okruhu od sjezdu z Hradecké dálnice ke sjezdu na Běchovice. A zdržíte se i na příjezdu do Prahy po D7 od Chomutova, kde je kvůli omezení u letiště zhruba kilometrová kolona. Z Global Assistance Martina.
1: Já ti děkuju, Marťo, vy jste to slyšeli, tak hlavně jezděte opatrně a poslouchejte Rádio Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.
3: Sparta on Fire je zpět, tentokrát ve speciální Boat Edition. Už z

0: Spartianskou party. Vstupenky na sparta.cz. Sparta. Tečka.
1: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rockzone.
2: Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu.
1: Rockzone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku.
2: Dej follow a buď v první linii rockový s...

Radio Rock Zone. Dneska tu mám jedny zasloužilé evropské rockery, švýcarskou pětici Godard. Po pěti letech přišli s novým materiálem. Od roku 2010, kdy zahynul na motocyklu jejich zpěvák Steve Lee, se v kapele nic nového nestalo, jen se prodlužují intervaly mezi novými deskami. Godard jsou ukázkou toho, že melodický hard rock nestárne. Jejich novinku Stereo Crash pustím večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Life Burns od Apokalyptiky, právě tahle ta píseň teď dohrála na rádiu Rock Zone. My se koukneme, jak bude přes noc. Polojasno až skoro jasno. Sem tam možná nějaká ta přeháňky a teploty klesnou na 19 až 14 stupňů, což je docela příjemný, tak se aspoň budeme moc vyvětrat. Potom dusnu, co bývá přes den. V pondělí jasno až polojasno, odpoledne možná nějaká přeháňka nebo i taky třeba bouřka. A teploty vystoupí na 31 až 36 stupňů, no a na jeho mora až na 39. Ideální stav zajít někam na pivko. 18 hodin 36 minut vy posloucháte rádio Rock Zone. Krásný večer vám přeje Veronika.
0: Kvalita, která nestárne. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.

0: Foodzone. Muzika na tělo.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
7: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
8: S Rockzonem na DABu i na Řípce vyhrabu.
9: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rock v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Whatever, přesně tato píseň od kapely Oasis nás doprovodila skoro k 19. hodině, 18.59 přesně. Kdo by to chtěl úplně na vteřiny? Neděle 2. srpna 26. 20. To už by bylo trošku moc, to už byly prázdniny, fuč. Teď jsou přesně v půlce, svátek má dneska Gustava a taky Elfrida a taky si připomínáme Den suchého zipu. Kde dneska večer hrajou? V Ostravar aréně dneska velký koncert Judas Priest, Des Nuts až z Austrálie, předskočím Hopes, tak ty dneska můžete navštívit a poslechnout si v Českých Budějovicích MC Fabrika. No a Vojdisíček a Aport třeba dneska v Praze v rámci Meat Factory. Takový trošku netradiční místo, tak kdo budete mít čas a chuť, tak někam vyražte, ať nesedíte doma. No a teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Češi kvůli vedrům stále víc zvažují koupy chladícího zařízení. Z nového přírodního koupaliště se těší v Dolánkách u Turnova. Olomouc remizovala z Boleslaví a Hradec nastoupí na hřiště Bohemky. Více než 60% Čechů považuje chlazení domácnosti za nezbytné. Nejčastěji využívají zatažené rolety nebo noční větrání. Přes půlka lidí zvažuje pořízení větráku nebo klimatizace. Stále více domácností objevuje i možnost chlazení pomocí tepelných čerpadel. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Z nového přírodního koupaliště se těší v Dolánkách u Turnova. Během víkendu už ho vystoušeli stovky lidí. Biotop vybudovalo za 25 milionů korun město na místě původního koupaliště. Za vstup se tam neplatí, ale areál je přístupný pouze pěšky na kole nebo na koloběžce. Podle starosty Tomáše Hokeho nejde o klasické koupaliště. Je to podle něj místo spíš k trávení volného času, nebo tam mohou lidé se tak nějak osvěžit ve vodě, opláchnout a nebo u ní posedět.
2: Těm, kterým se bude zdát voda příliš zelená, tak mají šanci přelézt do blízké jezery, do prostoru nad jez, kde se koupe skoro půlka Turnova. A ty, co chtějí krásnou čistou vodu se všema vychytávkama, a tak ty navštíví naši mašskou zahradu, koupaliště, který je prostě k tomu celému uděláno.
0: Nové 2,5 metru hluboké jezírko v Dolánkách u Turnova má přírodní charakter, proto tam nejsou žádné atrakce ani parkoviště. K dispozici jsou tam ale toalety a sprchy. Stánek s občerstvením začne sloužit v průběhu srpna. K tragické srážce hasících vrtulníků dnes došlo na západě od Aten. Při hašení lesního požáru tak zemřeli dva lidé, Řek a Dán, napsala to agentura AP. Posádka druhého vrtulníku, kterou tvořili Řek a Brit, ta přežila. Podle videozáznamu, který zveřejnila řecká média, jedna z helikopter narazila zhora do té druhé. Ta se potom zřítila.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Fotbalisté Olomouce v utkání druhého ligového kola remizovali s Mladou Boleslaví 2-2. Středočeši tak i po druhé v sezóně bodovali. Hanáci dál čekají na výhru. Hradec Králové před duelem s Besiktasem Istanbul ve třetím předkole Evropské ligy nastoupil dnes v 17.30 na stadionu Bohemky. Jablonec se bude chtít před třetím kole konferenční ligy proti Lize dobře naladit v Pardubicích. Tento duel začne ve 20 hodin. Nové album americké kapely Soundgarden bude obsahovat 8 skladeb s vokály zesnulého frontmana Chrise Cornella. Na novém materiálu totiž muzikanti společně pracovali v roce 2017, ještě před zpěvákovým úmrtím. Bubeník Matt Cameron v podcastu Let's Be Talk potvrdil, že se nahrávka po letech konečně nachází v závěrečné fázi produkce. V nejbližší době kapelu čeká jen už finální mixáž, čím se uzavře dlouhé a náročné období. Teprve po dokončení desky chtějí Soundgarden zvážit své další kroky. Přes noc bude polojasno a skoro jasno, ojediněle čekejme přehánky, teploty klesnou na 19 až 14 stupňů. Zítra, tedy v pondělí, bude jasno a skoro jasno, místy odpoledne přehánky nebo bouřky a teploty až k 36 stupňům a na jihu Moravy dokonce až 39. 19 hodin, 3 minuty, no a my se na rádiu Rock Zone vrhneme na další muziku. Nejbližší čtvrt hodin se nás čekají Kysáci, Hinder, Tři Ségry a teď už Sum 41. Fajn večer s Rock Zonem vám přeje Veronika.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Kysáci se svojí peckou Detroit Rock City právě dohráli na rádiu Rock Zone. My se koukneme, jak bude. Přes noc čekejme polojasno až skoro jasno. Ojediněle ještě přeháňky. Teploty klesnou na 19 až 14 stupňů. V pondělí čekejme jasno až polojasno. Odpoledne se sem tam objeví nějaký ty přeháňky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 31 až 36 stupňů. No a na jihu Moravy až 39. To je prostě pro mě úplná hruza. Někdo si to užívá, říká tomu teploučko, je mu to příjemný, ale já prostě tyhle tropy fakt nedávám. Schválně by mě zajímalo, jak jste na tom vy. Pro mě tak do těch 25 absolutní ideál. No nic, já končím s řečněním. 19 hodin 16 minut, vy posloucháte Radio Rock Zone a my jdeme na další muziku.
2: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chce.
0: Hit sezóny na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
1: Kapela SCDC právě dohrála se svým živákem na Rádio Rockzone v 19 hodin 27 minut. Koukneme, kde dneska večer hrajou La Securité a předskočím kapela Karamel dneska v rámci Prahy ve Fuchs dvojce, v Meat Factory Vojdy, Síček a Aport, Wilhelm Scream ze Spojených států, klubu v Sub Zero, v Ostravě v Ostravar Arena Judas Priest a v Českých Budějovicích Deznuc z Austrálie a předskočím Hopes v MC Fabrika. Tolik typika můžete vyrazit, vy každý den koukejte na naše sociální sítě nebo na naše webovky www.rockzone.cz, konkrétně do sekce Club Life. Každý den vám tam dáváme tipy, kam večer za živou muzikou. No a my teď jdeme na další muziku. Fajn večer vám přeje Veronika.
0: Rádio Rockzone.
2: Dneska tu mám jedny zasloužilé evropské rockery, švýcarskou pětici Godard. Po 5 letech přišli s novým materiálem. Od roku 2010 vyzahynul na motocyklu jejich zpěvák Steve Lee, se v kapele nic nového nestalo, jen se prodlužují intervaly mezi novými deskami. Godard jsou ukázkou toho, že melodický hard rock nestárne. Jejich novinku Stereo Crash pustím večer v 11 na Rádio Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Love Me Two Times a kapela Doors právě dohráli na vlnách Aria Rock Zone v 19 hodin 39 minut. Přes noc nás čeká polojasno až skoro jasno, ojediněle přehánky, teploty klesnou na příjemných 19 až 14 stupňů. Když už jsme v tom, tak rovnou koukneme na zítra a v pondělí začátkem týdne jasno až polojasno, odpoledne se ojediněle objeví přehánky nebo taky bouřky. Teploty vystoupí na 31 až 36 stupňů, no a na jihu Moravy až k 39.
0: S Rock Zonem na dabu i na boubínce vyhrabu.
2: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Přátelé, je to tady, 19.58, to nám to teda utíká. Máme neděli 2. srpna roku 26, kdy svátek slaví Gustava Elfrida a taky si připomínáme den suchýho zipu. Počasí venku vcelku příjemný, vedra nás čekají až zítra, no a teď se vrhneme na všechno podstatné, co se děje, tak jdem na věc.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Češi zřejmě zbytečně předplácejí elektřinu. Ostrov láká mladé na výhodné nájemné a Olomouc má v první lize první bod. České domácnosti můžou za elektřinu platit zbytečně moc. Důvodem je nevhodně zvolená distribuční sazba. Velká část domácností má nastavenou sazbu tak nevýhodně, že přeplácí ročně stovky korun. Ukázala to studie společnosti bez dodavatele, kterou má k dispozici agentura ČTK. Podle analýzy přitom většina takových domácností ani neví o tom, že by si mohla vybrat jinou sazbu. Největší potenciál uspořit na elektřině vyšel podle společnosti v Praze. Snížený nájem pro mladé je v Ostrově nad Ohří hitem. Dva takto nabídnuté byty se pokusilo získat 11 zájemců, což je pro město jasný signál. Starosta Pavel Čekan předpokládá, že se štěstí usměje i na další žadatele.
2: Rada na posledním jednání vybrala dva zájemce, kteří splnili ty kritéria a podle bodového systému měli i nejvyšší počet bodů. A další byty, které se teď připravují, tak určitě rada rozhodne o tom, že budou i v duchu právě toho programu startovacích bytů.
0: Zvýhodněný nájem 100 korun za metr čtvereční bytu pro každého vybraného nájemníka v Ostrově nad Ohřicí vydrží 3 roky. Pokud v bytě zůstane dále, částka naroste do průměru vysoutěžených nájmů z licitací. Nový Spider-Man přečil očekávání, má za sebou druhý nejlepší start v kinech Severní Ameriky. Film Spider-Man z Bruce Nový den vydělal první víkend severoamerických kinech 355 milionů dolarů. To je v korunách 7,5 miliardy. Přestože se filmový svět obával toho, že film nezíská takové nadšení jako předchůdci. Lepší začátek měl v kinosálech na severu Ameriky film Avengers Endgame, který při svém uvedení před 7 lety utržil ještě o 2 miliony dolarů navíc.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Dnešní program první fotbalové ligy nabízí 3 utkání. V Olomouci hrála Mladá Boleslav s výsledkem 2-2. Zápas na hřišti pražské Bohemky z Hradce Králové gót nenabídl, skončilo to 0-0. Východočeši tak před čtvrtečním domácí zápasem 3. předkola Evropské ligy proti Besiktasi Istanbul udrželi soutěžní neporazitelnost v sezóně. V tuhletu chvíli začíná poslední dnešní utkání, kdy proti sobě nastupují Pardubice a Jablonec.
3: Že věci některý jsou neměný, jak síla starých lín.
0: Jojo a fanoušci kapely Škvor se mají na co těšit. Česká rocková stálice dokončila nahrávání dalšího studiového alba a chystané novince oficiálně oznámila detaily. Deska dostala název Na hraně a na pultech obchodu i na digitálních platformách se objeví letos na podzim. O zásadní novinku se muzikanti podělili na svém Facebooku. Podle prvních informací přinese album Na hraně klasický zvuk Škvorů a tentokrát obohacený o pestřejší prvky. Přes noc nás čeká polojasno až skoro jasno, ojediněle přehánky, teploty mezi 19 a 14 stupni, no a v pondělí zítra jasno až polojasno, odpoledne se sem tam objeví přehánky nebo bouřky a teploty vystoupí na 31 až 36 stupňů, no a na jihu Moravy až k 39. 20 hodin, 2 minuty, vy posloucháte rádio Rockzone, no a my se teď vrhneme na další muziku. V nejbližší čtvrthodince nás čekají Beatlesáci, Ozzy Osbourne, no a teď už otevřeme z Bon Jovi, tak jdem na věc.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Beatlesáci právě dohráli na Rádio Rock Zone ve 20 hodin 17 minut. Přes noc nás čeká polojasno až skoro jasno, sem tam nějaký ty přeháňky. Teploty klesnou na 19 až 14 stupňů. Zítra v pondělí bude jasno až polojasno, odpoledne se ojediněle můžou objevit přeháňky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 31 až 36 stupňů a na jihu Moravy čekejte až 39.
2: S Rock Zonem na DABu i na Lisou se vyhrabu.
3: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celý republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Hit sezóny na Rádio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone.
1: Dneska tu mám jedny zasloužilé evropské rockery, švýcarskou pětici Godard. Po pěti letech přišli s novým materiálem. Od roku 2010, kdy zahynul na motocyklu jejich zpěvák Steve Lee, se v kapele nic nového nestalo, jen se prodlužují intervaly mezi novými deskami. Godard jsou ukázkou toho, že melodický hard rock nestárne. Jejich novinku Stereo Crash pustím večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rockzone počasí.
1: In the Shadows od kapely Rasmus. Právě tahle ta píseň teď dohrála na rádiu Rockzone ve 20 hodin 37 minut. Přes noc bude polojasno až skoro jasno, sem tam nějaká ta přehánka, teploty klesnou na 19 až 14 stupňů. V pondělí bude jasno až polojasno, odpoledne se sem tam objeví přehánky nebo bouřky a teploty vystoupí na 31 až 36 stupňů, no a na jihu Moravy až k 39. No a já se s váma, přátelé, pro dnešek loučím, bylo to s váma moc fajn, no ale to, že já odcházím, neznamená, že to máte vypnout. Vy dál poslouchejte Radio Rockzone, protože když léto, tak jedině s rádiem Rockzone. Tak zas někdy. Čau, Verča.
0: Kvalita, která nestárne. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rockzone.

0: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rockzone.
1: Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu.
0: Rockzone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku.
1: Dej follow a buď v první linii rockový scény.
2: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Žena hospitalizovaná po návratu z Ugandy je bez nákazy. Středočeské památky hlásí podobný zájem jako loni a motoristé se musí na Slovensku připravit na výrazné změny. Je tu krátký přehled zpráv a s ním vás zdraví Veronika Kuželková. Žena hospitalizovaná po návratu z Ugandy je bez nákazy. Preventivní obavy z cizokrajného nebezpečí, například eboli, se tedy na pražské Bulovce nenaplňují. Laboratorní vzorky pacientky analyzovala laboratoř v Berlíně, která předala pozitivní zprávu. Situaci komentuje šéf odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáš Fušum, podle kterého pacientka zasluhuje pochvalu. Pobývala nedaleko ohniska nákazy a reagovala prý ukázkově.
2: Díky médiím byla informována. Tím pádem ona, když měla tenhle potíže, tak zavolala na infekční kliniku, že má tyto potíže a že má za sebou právě tu cestovatelskou anamnézu. Tím pádem ten zdravotnický personál už na ní byl připraven v těch konkrétních oblecích. Takže opravdu jako zdravotnický personál vůbec nevystavila žádnému riziku, takže opravdu jako klobouk dolů.
1: Žena byla v Ugandě na organizovaném dvoutýdenním zájezdu a s místními prý v kontaktu nebyla. I proto lékaři od začátku věděli, že je pravděpodobnost nákazy velmi nízká. Středočeské památky hlásí podobný zájem jako loni. Na ty státní si za první prázdninový měsíc našlo cestu 100 000 turistů. Největší podíl mají Karlštejn a Křivoklát. Daří se ale i jinde. Podle kastelánky Martiny Fialové, třeba zámku ve Zruči nad Sázavou.
3: Bohužel už se nám stává, že kapacita zámku nestačí, takže musíme psát na Facebook, na webové stránky, na Instagram, že prostě zámek je úplně plně obsazen a to pořád přidáváme další a další prohlídky.
1: Motoristé se musí na Slovensku připravit na výrazné změny. Od podzimu se budou zvyšovat pokuty hlavně za překročení rychlosti nebo bezohlednou jízdu. Novinkou je také zvláštní nápravný program pro řidiče, kteří pravidla porušují opakovaně.
4: Chodci budou mít na priechode větší ochranu. Vodič jim musí dát přednost už vtedy, když je zřejmé, že se chystají vstoupit na priechod. Vyšší pokuty se týkají najmä cestných pirátů, kteří překročí v obci rychlost o 50 km za hodinu a mimo něj o 60. Může jich to vyjít na víc než 30 000 korun. Hlavným cieľom novej úpravy je znížiť počet nehôd, vážnych zranení a obetí na cestách. Do platnosti vstúpi už o mesiac. Josef Balko, Slovensko.
0: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Jan Kumstát vyhrál jako třetí Čech antukový challenger v Liberci. 19-letý tenista porazil ve finále za hodinu druhého nasazeného Gonzála Buena z Peru a navázal na triumf Jiřího Lehečky z roku 22 a Jiřího Veselého, který Sviany Open ovládl v premiérovém ročníku 2013. Máme polojasno až skoro jasno, ojediněle čekejme přehánky. Teploty přes noc klesnou na 19 až 14 stupňů. Pondělí nás čeká jasno až polojasno. Odpoledne se ojediněle objeví přehánky nebo také bouřky. Teploty vystoupí na 31 až 36 stupňů a na jihu Moravy až k 39 stupňům Celsia.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Dneska tu mám jedny zasloužilé evropské rockery, švýcarskou pětici Godard. Po pěti letech přišli s novým materiálem. Od roku 2010 vyzahynul na motocyklu jejich zpěvák Steve Flea, se v kapele nic nového nestalo, jen se prodlužují intervaly mezi novými deskami. Godard jsou ukázkou toho, že melodický hard rock nestárne. Jejich novinku Stereo Crash pustím večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Češi kvůli vedrům stále více zvažují koupě chladících zařízení. Spojené státy a Izrael odkládají chystané údery na Irán a Reichl povede hokejový Litvínov do sezony jako hlavní trenér. Je tu krátký přehled zpráv a ten vám přináší Veronika Kuželková. Současná vlna veder nutí Čechy více přemýšlet o chlazení bytů a domů. Za nezbytné už to považuje přes 60% Čechů. Nejčastěji přitom volí zatahování rolet nebo noční větrání. Více než půlka Čechů už kvůli vysokým teplotám zvažují koupy chladícího zařízení. Dominují elektrické větráky a mobilní klimatizace. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Postupně také roste využívání například tepelných čerpadel, která v zimě topí a v létě umožňují domácnost chladit. Více než 40% respondentů o této možnosti ani neví. Přitom podle expertů jde o zdravější, udržitelnější a často i ekonomicky výhodnější alternativu ke klasické klimatizaci. Preventivního vyšetření kvůli rakovině plic se lidé bojí zbytečně. Takzvaný screening je k dispozici silným kuřákům ve věku od 55 do 74 let. Člověka na něj může aktivně doporučit i lékař. K samotnému vyšetření ale často zbytečně nedochází. Pokračuje kolega reportér Tomáš Zemánek.
2: Překážkou jsou nejčastěji dva neopodstatněné strachy, před kterými varuje přednostka pneumologické kliniky Martina Kozjar-Vašáková.
3: Nikdo vás nebude nutit, abyste okamžitě přestali kouřit, co když mi tam najdou. Podívejte se, když najdou, nemáte žádné obtíže. Je to teda velmi pravděpodobně nepokročilé stádium a vy budete vyléčen.
2: Kuřáci kdysi představovali skoro všechny pacienty, dnes je ale situace jiná. Další příčiny rakoviny plic pozoruje předseda České pneumologické společnosti Vladimír Koblížek.
4: Nejzávažnější po kouření je to radon. Je v podloží a když ten dům není dobře zaizolovaný, se akumuluje uvnitř těch domů. A když se tam nevětrá, člověk, který tam dlouhodobě bydlí, tak může být exponován, aniž by to věděl.
2: Česko je s výskytem radonu evropskou špičkou. Mezi další viníky rakoviny plic pak patří polétavý prach, anebo taky výpary ze smažení nebo fritování. Pochopitelně je ale musíte dýchat pravidelně.
1: Spojené státy a Izrael se dohodli na odložení chystaného tvrdého útoku na Irán. Uvedl to americký prezident Donald Trump s tím, že prý o to požádal Teherán a další země regionu. Podmínkou je podle Trumpa brzké dosažení dohody, která umožní plné otevření Hormuzského průlivu. Iránská oficiální média s odkazem na své zdroje označují Trumpovo tvrzení o žádosti Teheránu za lež.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Robert Reichl povede do nové sezony Litvínov jako hlavní trenér. Bývalý úspěšný útočník už závěru minulé sezony šéfoval realizačnímu týmu. O jeho nové roli informovali Severočeši na svém webu. Připomenu, že Litvínov uhájil extraligovou příslušnost baráže s Jihlavou. Máme polojasno až skoro jasno, ojediněle čekejme přehánky. Teploty přes noc klesnou na 19 až 14 stupňů. V pondělí nás čeká jasno až polojasno, odpoledne se ojediněle objeví přehánky nebo také bouřky. Teploty vystoupí na 31 až 36 stupňů a na jihu Moravy čekejme až 39 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9. Yeah.

Dneska tu mám jedny zasloužilé evropské rockery, švýcarskou pětici Godard. Po pěti letech přišli s novým materiálem. Od roku 2010, kdy zahynul na motocyklu jejich zpěvák Steve Lee, se v kapele nic nového nestalo, jen se prodlužují intervaly mezi novými deskami. Godard jsou ukázkou toho, že melodický hard rock nestárne. Jejich novinku Stereo Crash pustím večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Žena hospitalizovaná po návratu z Ugandy je bez nákazy. Středočeské památky hlásí podobný zájem jako loni a motoristé se musí na Slovensku připravit na výrazné změny. Je tu krátký přehled zpráv a s ním vás zdraví Veronika Kuželková. Žena hospitalizovaná po návratu z Ugandy je bez nákazy. Preventivní obavy z cizokrajného nebezpečí, například eboli, se tedy na pražské Bulovce nenaplní. Laboratorní vzorky pacientky analyzovala laboratoř v Berlíně, která předala pozitivní zprávu. Situaci komentuje šéf odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáš Pošum, podle kterého pacientka zasluhuje pochvalu. Pobývala nedaleko ohniska nákazy a reagovala prý ukázkově.
2: Díky médiím byla informována. Tím pádem ona, když měla tyhle potíže, tak zavolala na infekční kliniku, že má tyto potíže a že má za sebou právě tu cestovatelskou anamnézu. Tím pádem ten zdravotnický personál už na ní byl připraven i konkrétních oblec, takže opravdu jako zdravotnický personál vůbec nevystavila žádnému riziku, takže opravdu jako klobouk dolů.
1: Žena byla v Ugandě na organizovaném dvoutýdenním zájezdu a s místními prý v kontaktu nebyla. I proto lékaři od začátku věděli, že je pravděpodobnost nákazy velmi nízká. Středočeské památky hlásí podobný zájem jako loni. Na ty státní si za první prázdninový měsíc našlo cestu 100 000 turistů. Největší podíl mají Karlštejn a Křivoklát. Daří se ale i jinde. Podle kastelánky Martiny Fialové třeba zámku ve Zruči nad Sázavou.
3: Bohužel už se nám stává, že kapacita zámku nestačí, takže musíme psát na Facebook, na webové stránky, na Instagram, že prostě zámek je úplně plně obsazen a to pořád přidáváme další a další prohlídky.
1: Motoristé se musí na Slovensku připravit na výrazné změny. Od podzimu se budou zvyšovat pokuty hlavně za překročení rychlosti nebo bezohlednou jízdu. Novinkou je také zvláštní nápravný program pro řidiče, kteří pravidla porušují opakovaně.
4: Chodci budou mít na priechode väčšiu ochranu. Vodič im musí dať prednosť už vtedy, keď je zrejme, že sa chystajú vstúpiť na priechod. Vyššie pokuty sa týkajú najmä cestných pirátov, ktorí prekročia v obci rýchlosť o 50 km za hodinu a mimo nej o 60. Môže ich to výjsť na viac než 30 000 korún. Hlavným cieľom novej úpravy je znížiť počet nehôd, vážnych zranení a obetí na cestách. Do platnosti vstúpi už o mesiac. Josef Balko, Slovensko.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Jan Kumstát vyhrál jako třetí Čech antukový challenger v Liberci. 19-letý tenista porazil ve finále za hodinu druhého nasazeného Gonzála Buena z Peru a navázal na triumf Jiřího Lehečky z roku 22 a Jiřího Veselého, který Sviany Open ovládl v premiérovém ročníku 2013. Máme polojasno až skoro jasno, ojediněle čekejme přehánky. Teploty přes noc klesnou na 19 až 14 stupňů. V pondělí nás čeká jasno až polojasno. Odpoledne se ojediněle objeví přehánky nebo také bouřky. Teploty vystoupí na 31 až 36 stupňů a na jihu Moravy až k 39 stupňům Celsia.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Češi kvůli vedrům stále více zvažují koupě chladících zařízení. Spojené státy a Izrael odkládají chystané údery na Irán a Reichl povede hokejový Litvínov do sezony jako hlavní trenér. Je tu krátký přehled zpráv a ten vám přináší Veronika Kuželková. Současná vlna veder nutí Čechy více přemýšlet o chlazení bytů a domů. Za nezbytné už to považuje přes 60% Čechů. Nejčastěji přitom volí zatahování rolet nebo noční větrání. Více než půlka Čechů už kvůli vysokým teplotám zvažují koupy chladícího zařízení. Dominují elektrické větráky a mobilní klimatizace. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Postupně také roste využívání například tepelných čerpadel, která v zimě topí a v létě umožňují domácnost chladit. Více než 40% respondentů o této možnosti ani neví. Přitom podle expertů jde o zdravější, udržitelnější a často i ekonomicky výhodnější alternativu ke klasické klimatizaci. Preventivního vyšetření kvůli rakovině plic se lidé bojí zbytečně. Takzvaný screening je k dispozici silným kuřákům ve věku od 55 do 74 let. Člověka na něj může aktivně doporučit i lékař. K samotnému vyšetření ale často zbytečně nedochází. Pokračuje kolega reportér Tomáš Zemánek.
2: Překážkou jsou nejčastěji dva neopodstatněné strachy, před kterými varuje přednostka pneumologické kliniky Martina Koziar-Vašáková.
3: Nikdo vás nebude nutit, abyste okamžitě přestali kouřit, co když mi tam najdou. Podívejte se, když najdou, nemáte žádné obtíže. Je to teda velmi pravděpodobně nepokročilé stádium a vy budete vyléčen.
2: Kuřáci kdysi představovali skoro všechny pacienty, dnes je ale situace jiná. Další příčiny rakoviny plic pozoruje předseda České pneumologické společnosti Vladimír Koblížek.
4: Nejzávažnější po kouření je to radon. Je v podloží a když ten dům není dobře zaizolovaný, se akumuluje uvnitř těch domů. A když se tam nevětrá, člověk, který tam dlouhodobě bydlí, tak může být exponován, aniž by to věděl.
2: Česko je s výskytem radonu evropskou špičkou. Mezi další viníky rakoviny plic pak patří polétavý prach, anebo taky výpary ze smažení nebo fritování. Pochopitelně je ale musíte dýchat pravidelně.
1: Spojené státy a Izrael se dohodli na odložení chystaného tvrdého útoku na Irán. Uvedl to americký prezident Donald Trump s tím, že prý o to požádal Teherán a další země regionu. Podmínkou je podle Trumpa brzké dosažení dohody, která umožní plné otevření Hormuzského průlivu. Iránská oficiální média s odkazem na své zdroje označují Trumpovo tvrzení o žádosti Teheránu za lež.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Robert Reichl povede do nové sezony Litvínov jako hlavní trenér. Bývalý úspěšný útočník už závěru minulé sezony šéfoval realizačnímu týmu. O jeho nové roli informovali Severočeši na svém webu. Připomenu, že Litvínov uhájil extraligovou příslušnost baráže s Jihlavou. Máme polojasno až skoro jasno, ojediněle čekejme přehánky. Teploty přes noc klesnou na 19 až 14 stupňů. Pondělí nás čeká jasno až polojasno, odpoledne se ojediněle objeví přehánky nebo také bouřky. Teploty vystoupí na 31 až 36 stupňů a na jihu Moravy čekejme až 39 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

američtí alternativci Throwing Muses ani po 44 letech existence nedobili Evropu, ale v samotné Americe mají velmi slušnou reputaci, hlavně díky zpěvačce Christine Hersh. V těchto dnech jim vychází deska Moonlight Concessions, na které kapela s přestávkami pracovala přes 5 let. Christine Hersh za tu dobu odmítla řadu nabídek a my si dáme novinku od Throwing Muses večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Žena hospitalizovaná po návratu z Ugandy je bez nákazy. Středočeské památky hlásí podobný zájem jako loni a motoristé se musí na Slovensku připravit na výrazné změny. Je tu krátký přehled zpráv a s ním vás zdraví Veronika Kuželková. Žena hospitalizovaná po návratu z Ugandy je bez nákazy. Preventivní obavy z cizokrajného nebezpečí, například eboli, se tedy na pražské Bulovce nenaplňují. Laboratorní vzorky pacientky analyzovala laboratoř v Berlíně, která předala pozitivní zprávu. Situaci komentuje šéf odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáš Pošum, podle kterého pacientka zasluhuje pochvalu. Pobývala nedaleko ohniska nákazy a reagovala prý ukázkově.
2: Díky médiím byla informována. Tím pádem ona, když měla tenhle potíže, tak zavolala infekční kliniku, že má tyto potíže a že má za sebou právě tu cestovatelskou anamnézu. Tím pádem ten zdravotnický personál už na ní byl připraven v těch konkrétních oblecích, takže opravdu jako zdravotnický personál vůbec nevystavila žádnému riziku, takže opravdu jako klobouk dolů.
1: Žena byla v Ugandě na organizovaném dvoutýdenním zájezdu a s místními prý v kontaktu nebyla. I proto lékaři od začátku věděli, že je pravděpodobnost nákazy velmi nízká. Středočeské památky hlásí podobný zájem jako loni. Na ty státní si za první prázdninový měsíc našlo cestu 100 000 turistů. Největší podíl mají Karlštejn a Křivoklát. Daří se ale i jinde. Podle kastelánky Martiny Fialové, třeba zámku ve Zruči nad Sázavou.
3: Bohužel už se nám stává, že kapacita zámku nestačí, takže musíme psát na Facebook, na webové stránky, na Instagram, že prostě zámek je úplně plně obsazen a to pořád přidáváme další a další prohlídky.
1: Motoristé se musí na Slovensku připravit na výrazné změny. Od podzimu se budou zvyšovat pokuty hlavně za překročení rychlosti nebo bezohlednou jízdu. Novinkou je také zvláštní nápravný program pro řidiče, kteří pravidla porušují opakovaně.
4: Chodci budou mít na priechode větší ochranu. Vodič jim musí dát přednost už vtedy, keď je zřejmé, že se chystají vstoupit na priechod. Vyšší pokuty se týkají najmä cestných pirátů, kteří překročí v obci rychlost o 50 km za hodinu a mimo něj o 60. Může jich to vyjít na víc než 30 000 korun. Hlavným cieľom novej úpravy je znížiť počet nehôd, vážnych zranení a obetí na cestách. Do platnosti vstúpi už o mesiac. Josef Balko, Slovensko.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Jan Kumstát vyhrál jako třetí Čech antukový challenger v Liberci. 19-letý tenista porazil ve finále za hodinu druhého nasazeného Gonzála Buena z Peru a navázal na triumf Jiřího Lehečky z roku 22 a Jiřího Veselého, který Sviany Open ovládl v premiérovém ročníku 2013. Máme polojasno až skoro jasno, ojediněle čekejme přehánky. Teploty přes noc klesnou na 19 až 14 stupňů. V pondělí nás čeká jasno až polojasno. Odpoledne se ojediněle objeví přehánky nebo také bouřky. Teploty vystoupí na 31 až 36 stupňů a na jihu Moravy až k 39 stupňům Celsia.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

Du hast mich. Du hast mich.

zpátky se chci vrátit, ne se tady ztratit, fronta zpátky láká domov pro vojáka. Když země je rozrytá polibky děl a hvízdání protíná vzduch, píše ti kacíř, co do pekla chtěl, pro mámení barevných stuch. Pro tenhle okamžik

Američtí alternativci Filling Music ani po 44 letech existence nedobili Evropu, ale v samotné Americe mají velmi slušnou reputaci, hlavně díky zpěvačce Christine Hersh. V těchto dnech jim vychází deska Moonlight Concessions, na které kapela s přestávkami pracovala přes 5 let. Christine Hersh za tu dobu odmítla řadu nabídek a my si dáme novinku od Filling Music večer v 11 na Radio Rock Zone.